0: Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

0: Ty Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubů v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky

0: Ostravu. Slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

friend. I'm only a friend.

0: ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na

0: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.
1: Detektor 3. Vítej.
2: Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět a...

0: desetilety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut. Felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co neudělá hudba, to ti udělá sklep. Zhasnout, zabalit a poslat, nedali by ani malej kus mojí cesty. Ulice na mikrofonu, klub hoří hezky, do rizika jenom proto chuť nový desky. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.
1: Fresh Night. Posloucháš Fresh Night.

0: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
1: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
4: Jako teď?
3: Ne, na Poesfestu.
4: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dní s technotrasou.
3: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
4: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
5: Je to tak, to my si dáme na zlobák.
6: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.

Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Rádio Fresh. Metropolitní rádio Fresh.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. Fresh Night.

0: pořádně nadlábnu a potom si budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na čela dne bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
1: Jako teď?
0: Ne, na Poez Festu.
1: Jo vlastně, náš oblíbený Poez Fest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
0: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
1: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
2: Je to tak, to my si dáme na zobar.
0: Poez Fest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
4: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
5: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.

0: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
1: Jako teď?
0: Ne, na Poezfestu.
1: Jo vlastně, náš oblíbený Poezfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
0: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
1: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
2: Jako tak, to my si dáme na zoba.
0: Poezfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Letní rande. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.

0: Ty Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uho.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí. Počasí.
2: Dobré ráno z Fresh Radio. Dneska netradičně, jak bude? Bude krásně, my myslíme netradičně v takovém složení. Honza a Honza, jak bude, mohlo by nám, aktuálně máme kolem 12 stupňů a mohlo by v průběhu dne být až 25, tak wow. Se máme na co těšit.
3: Wow, wow, to bude krásné. Dobré ráno i ode mě, pojďme na zprávy.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Ještě jednou pěkné ráno, 6 hodin pondělí 4. května a první zprávy pro vás máme připraveny. Ostravští lékaři jako první v Česku zkoumají, jestli může inhalace molekulárního vodíku ovlivnit riziko Alzheimerovy nemoci. Do klinické studie už vstoupilo 25 z 30 dobrovolníků. Používaný přístroj je zatím veden jako kosmetický výrobek. Vědci ho ale chtějí registrovat jako zdravotnický prostředek. Právě vdechování vodíku by podle mnohých mohlo odálit potíže s pamětí a zlepšit kvalitu života. V dubnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Moravskoslezském kraji dva lidé. O jednoho méně než ve stejném roce loni, ve stejném období loni. Oběťmi obou nehod byli řidiči motocyklu. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 5 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. V Hlučíně na Opavsku zemřela v polovině dubna 45-letá motocyklistka. Řidič osobního auta jí při odbočování z hlavní silnice nedal přednost. Žena utrpěla zranění, kterým na místě podlehla. No a 61-letý řidič motocyklu zemřel počátkem dubna také při nehodě mezi obcemi Chlebičov a Velkého Štěce na Opavsku. Řidič nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou a vyjel mimo silnici do pole. A koukneme taky na sport. Na závěr Fortuna Hockey Games. Porážka. Češi podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech na domácím turnaji Eurohockey Tour. Přesto ale obsadili druhé místo za suverénními Švédy. No a 12-leté čekání na medaili z mistrovství světa hokejistů do 18 let je minulostí. Češi zdolali v utkání o bronz Lotyše 4-1 a můžou slavit. Dvěma brankami se blízkl taky David Hook.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Aktuálně k dopravě na D11 ze směru Opava Český Těšín. Máme tam osobák ve svodidlech, tak dávejte pozor, nic jiného hlášeno by tam nemělo být, tak jezděte bez neho, tak krásné dobré ráno, ještě jednou.
0: Doprava.
1: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Oslavit výročí svatby stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. 4x v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Hokus pokus, naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus, najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici.
7: Vyhrávej skvělé ceny.
0: Fresh Radio.
7: Jsme metropolitní rádio.

ask yourself this. What are you doing it for? Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: se napovídají, teda to je neuvěřitelné. Sabrina Carpenter, Madonna, dobré
1: ráno. A tu
0: ráno.
1: Máme rádi, dobré ránko.
0: Jako Sabrinu nebo Madonu?
2: I Moniku.
0: Tak hlavně možná Sabrinu bych, že
2: jo? Jo. Dobré ráno, my vás zdravíme dneska netradičně. Pernický s kuchařem, kdo ví, co by tak jako
0: Perničky
2: mohli...
0: Perničky s kuchařem,
2: ne, to by... No, já nevím, já v tom cítím trošičku něco jiného, ale tak, no.
0: Ale tak to nechme být, že jo, to je jako to, uvidíme, co se z toho vyvrbí. Nám dohrála jako fresh track novinka Madonna a Sabrina, taky
2: ale,
0: dvě dámy.
2: Ale teď hraje krásná muzika.
0: No, my si k tomu dostaneme, protože dvě dámy hrály a dva pánové vám budou vlastně po celý tento týden, tedy do středy, jakoby povídat, že jo, tady, tak naše budou, pocity, dojmy a tak dále.
2: Honzo, ale budou povídat a nejenom povídat, oni budou i hrát, protože to mají tenhle krásný nástroj, který slyšíš.
0: Ano, a takže fletnu?
2: Ne, je tam i harmonika, ne?
0: Slyším je tam, mě, já jen taky slyším. A harmonika je krásný nástroj. Mimochodem, ty jsi mi slíbil měsíc zpátky nebo dva, že mě na to naučíš, jo? Tak jako...
2: No, to nevím, jestli tě naučím tak rychle, ale...
0: Já čekám, že do středy budu alespoň jako, já nevím, vysoký...
2: Jo, to dáme dneska, jo.
0: No, ale co jsme chtěli, jo? Vy jste si možná všimli, že jako jeden element, jeden hlas v tom éteru přece jenom chybí. A my se ptáme, pozor, my to neřekneme. My se ptáme vás, frešáku, jestli víte, kdo tu chybí. Co?
3: WhatsApp 77 337 1036.
0: Tak schválně, jo? Máte jako, tak kolik dáme možností? Máte dvě, tři možnosti máte. Za A, chybí. Kdo? Tak třeba, není tu s námi dneska technik raní, který tady je vždycky každé ráno, jenom ho neslyšíte a nevidíte. Jo?
2: Dobře, za B, není tady Monika Dudová.
0: Tak, ano. A za C, chybí tady můj pes, kterého nemám.
2: Nebo tvoje kolo ještě, mě napadlo.
0: A které mám, jo, ale to tu je, počkej, to tu ještě pořád je, tak to ne. No tak dejte vědět, schválně, je to taková ranní rozcvička, my aspoň zjistíme, že jste tady s námi, že posloucháte, že to pondělí jako zatím nějak zvládáte a hlavně musíme přijít na to, kdo tady teda chybí, jo.
2: Dobře, jdeme na to, pište.

0: Dobré ranko, a protože tu máme harmošku, tak my vás nebudeme šetřit a budeme zkoušet. Ano. A budeme zkoušet, jestli jste ve střehu, protože vám dáme takový song, který všichni dobře znáte, ale teď trochu netradičně s harmoškou. Jo. Jdeme na to?
1: My jsme, jenom já bych ještě právě než na to půjdeme, tak pozor, já jsem jenom chtěl vlastně říct, že my už vlastně váš test pozornosti zkoušíme, protože my jsme se ptali, my jsme se ptali, kdo chybí ve studiu, kdo tu není.
0: Jo? A prýže Ksenie.
1: Nakonec teda vyhrála Ksenie, tak ano, za tu opravdu není. A kromě toho, dobře to měla taky Jitka, která napsala, že chybí přece Monika Dudová. No jo, chybí, ale my vám až během rána řekneme, kde vlastně ta paní je, jo?
0: Ano, dozvíte se brzy, ale předtím ještě ten hudební kvízeček, ano.
1: Takže vlastně my zjišťujeme, díky tomu, že Honza je tady a je tady i harmonika, tak zjišťujeme, jestli ta pozornost vaše je opravdu kvalitní. A teď schválně, ptáme se, jakou písničku, známý hit, jo. Teďkom Honza zahraje na harmonice. Tak prosím vás, připravte mobilní emitory a pište, jo.
0: Tak vypni toho Borce, jo.
1: Vlastně hraje úplně. Tak je to tvoje, prosím.
0: Jedem!

0: mám zpívat nebo něco?
1: Můžeš. Ne, já myslím, že už všichni ví, ne? Co?
0: Hele, já vím určitě, jo. Já vím 100%.
1: Ale to by jsem to řekl, ty brďo.
0: Espresso.
1: Ne, ty jsi to...
0: Ne, ještě nikdo neví, dejte vědět. 777-337-336!
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
2: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte pulari.cz.
4: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
5: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Na Fresh Radio.

0: Dobré ranko na Freši. Ano, jste bystří. Ano, jste ve střehu, protože jste správně zjistili, že nám tady dneska chybí Monika a to, co zaznělo, tak byl Honzo song od...
1: Sabriny Carpenter Espresso, hitovka jako blázen. Mimochodem i mě, nebo ne, že mě to překvapuje, ale chtěl bych jako říct, že jste dobří, fakt jako dobří, protože v pondělí ráno hodit hned takový nátlak, jakože zeptat se, kdo tady chybí a rovnou jako do vás pustit harmoniku a poznat z toho, co to je za song.
0: Ještě to špatně zahrát a ještě to poznat.
1: Ale ono ne, bylo to dobré.
0: Ne, dobrý.
1: On nebude na sebe takový přísný, jako
0: jsem.
1: Já nejsem jak Monika. Hele, ne, tak jako klobouk dolů. Bohouš byl úplně první, který se trefil. Sabrina Carpenter, dobré ráno, borci. Podle mě to je její hitovka Espresso. Ano, Radek píše Espresso. Jenom díky tomu, že Honza zaspíval. No tak ale prosím.
0: Ale. Honza za, jsem ti říkal, že to nemáš říkat.
1: Kolega Honza zahrál výborně, já jsem to sice dospíval, no a co, jak to je úplně klidu, ne? Mě teď vlastně napadá, že my jsme jako Karel a Karel, vlastně jako Honza a Honza.
0: Aha. No,
1: jenom prosím vás, vracejte ty počálky a bude to všechno v pohodě. A my takový jeden počálek s Expressem vám teď zahrajeme na Freši. Sabrina Carpenter právě teď. Dobré ráno přejeme, ahoj!
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Já, a Dudová tu není dneska. Honza Kuchař a Pernický, jo?

0: Ještě jednou dobré ráno z Fresh Rádia. My si tady povídáme s Honzíkem, co jsme dělali o víkendu? Co jsme dělali, Honzo?
1: No my, co jsme dělali?
0: No, vy jste nedělali nic, ty si odpočíval.
1: No tak počkej, tak ale nic, jako tak odpočíval. V pátek, moment, já už beru víkend jako pátek, protože v pátek byl státní svátek a my jsme s Fresh Rádiem objížděli tady různé akce, které 1. května na 1. máj mimochodem jako byly v kurzu.
0: Pěkná muzika.
1: No, tak já to vybírám tak jako tematicky, jako ať se ty cítíš dobře, rozumíš, jo? Ať je tady dobře. V sobotu jsem se byl podívat na trápení ostravského Baníku. No a zase takové trápení to nebylo, dobře remizovali, Plichta 0-0 s Bolkou, asi jako v pohodě, v klidu, neřežme to dál. A včera, tedy jako v neděli, si představ, já jsem byl na výšlapu.
0: Aha.
1: No, vyšel jsem, jestli ti něco říká Kotář.
0: Ne.
1: No, to je u Morávky v Beskydech.
0: Jasné.
1: Jako kousek od Prašivé, Prašivou znáš určitě,
0: jasně.
1: Takže Kotář, no, tak jsem si to jako vyšplhal, dal jsem si smažený sýr nahoře, víš, a všechno bylo v pořádku.
0: Počkej, to jsi jako vyšel, jo?
1: No vyšel, jasně. A jak jinak, jako, ty jsi jak Monika, já když taky řeknu, hej, byl jsem na horách, tak prosím tě, jako autem? Ne, já jsem tam, jako fakt jsem to vyšel.
0: Dobrý.
1: Navíc Kotář je jako super, jo, tam ten krpálek je jako poměrně jako prudký, ale tak jako dobře, že tě to vlastně jako motivuje a není to tak daleko, tam jako fakt hodně stoupáš, ale když jdeš jako od auta nahoru k té chatě, tak to není tak daleko, je to jako v pohodě.
0: Takže 5-10 minut a smažák.
1: To ne. Ne,
0: jak jsi na tom s tím sportem? Já vím, že máš kladný vztah, ale že to máš
1: ale,
0: tak...
1: Ale pasivně. Kladný vztah, ale pasivně. Mimochodem, co ty? Jaký jako byl víkend u tebe? Jako příprava určitě nějaká musela být nebo něco?
0: Tak
1: ne?
0: protože se živíme muziku, tak už to frčelo, takže
1: no,
0: pátek, to bylo vlastně 1. máj, ne?
1: Tuším? Ano,
0: první
1: právě.
0: Máj, to jsme v jedné velké metropoli pozvali jednoho slavného moderátora, Honzu Kuchaře.
1: A ta metropole?
0: Bohuslavice.
1: A tam
0: jsem moderoval a jako lehce DJoval, samozřejmě doprovázel to akci, ale bylo to super, protože tam postavili takové jako pěkné náměstíčko a no, jako moc pěkná akce, jo, taková slušná, nikdo se nepobil v noci, nikdo se nepobil.
1: Počkej, ale jestli se nikdo nepobil a nepobil, tak to není dobrá akce.
0: Asi špatný DJ.
1: Víš, jak to...

0: Sice nám skončil víkend, Honzo, ale my už víme, co se bude dít o víkendu.
1: Ten další.
0: Dalším. Teda. A my bychom možná mohli pozvat na takovou jako zajímavou akci, která na Fresh jako moc není a je to jako nedělní brunch, jo, o kterém tady jako zazní možná nějaké promo a je to konkrétně u Hulbu a proč to říkám, protože já jsem tam hrozně často, víš?
1: No já jsem právě chtěl říct, že pro tebe to je vlastně taková ve své podstatě jako srdeční záležitost, jo, ale jo.
0: Víš co, já tam jezdím jak 20 roků a jezdím tam asi 60krát ročně.
1: No jasně, jasně.
0: Mazec, no.
1: Takže jako podle tebe, podle jako svatebního DJ a člověka, který svatby dělá, je to jedno jako z nejlepších míst u nás? Může to tak být?
0: Tak určitě nemůžu říct ne, samozřejmě. Ne, je, samozřejmě, je to cool místo, které je vyhledávané, je to takový, já myslím, že takové.
1: Jako dobrý. Hele, navíc je pravda, že ty branče obecně teď jdou do trendu a je fajn, že i na Čeladné, nebo v Čeladné právě Hotel and Garden u Holubu se do toho pouští. My u toho, jako Fresh Radio, budeme už 7. května, tedy v neděli?
0: V neděli,
1: 7. května je v neděli, nemyslím.
0: No, nemám kalendář,
1: počkej, já se podívám, ať neříkáme blbosti.
0: Ne, je to 10. května.
1: Teda 10. května.
0: 10.
1: A je to neděle, a je to neděle, ale, a pozor, a k tomu všemu je to den matek ještě, jo?
0: No, ale bohužel bude to bez nás, protože my jsme tam hráli jako saxofon, víš, jako DJ Vaň, ale jo, budou tam borci.
1: Matky, budou tam matky.
0: Budou tam matky, ale budou tam borci z Freshe, jako DJ Vaň. Bude tam Bruna,
1: Marek Urbanec a Aleš Bruna, jasně, no. A hlavně tam budou ty matky, tak vemte svoje matky sebou a oslavte třeba den matek takhle, ne?
0: Jasán.
1: Tak těšíme se v neděli.
2: V neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom si budu podupávat na live mix Aleše Bruny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
3: A pak se vzbudíš, anebo to myslíš vážně, Honzíčku?
2: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu and Garden u Holubu na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
3: Mňam, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beaty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
2: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.
4: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
5: Nenastartoval si svoji káru? Tak pospíchej do Allstaru. Při nákupu řekni Fresh, super cenu dostaneš. Allstar Trading, specialista nejen na startéry, alternátory a autobaterie. Prodejna se širokým výběrem na Kremlínské ulici, nedaleko Makra. www.autoelektrika.cz. Vše pro vašeho plechového miláčka.
6: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
7: Jako teď?
6: Ne, na Poesfestu.
7: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
6: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
7: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Jako tak, to my
8: si dáme na zoba. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
9: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
10: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
11: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
12: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
13: Bon appetit. Monika Dudová a Honza

0: Kovina, dobré ráno.
1: No ale nemusí to být jenom on, protože vy si můžete nechat teď zahrát nějaký song, který máte rádi, je to tak?
0: Je to tak? Jukebox Fresh Radio. Je ten nejideálnější čas na to dát si ranní pondělní jukebox a my víme, že v pondělí to prostě někdy je třeba.
1: No a já jsem, Honzo, strašně zvědavý, jako co to třeba jako dneska bude, jo?
0: Tak
1: my jsme tu měli Sabinu, a samozřejmě.
0: Sabinu? Sabina už tady byla?
1: Ano.
0: Sabrina teda?
1: Sabrina! Už jsme tu měli Sabrinu a...
0: Může být Sabina klidně, boje.
1: Sabina je taky dobrá.
0: To je česká verze prostě. Česká Sabina tady byla, Espresso jsme hráli, těch hitů jsme vlastně teď už ráno hráli poměrně dost, ale teď je důležité říct, že ten váš hit vybíráte vy.
2: Pošli hlasovku 77 337 136. Jukebox Fresh Radio.
0: A jukebox jsou tady, tak pojďte na to, my čekáme a jsme zvědaví. Jsme dva Honzíkové, co čekají na váš vzkaz a čekají na to, co vám zahrajeme, tak pojďte.
1: Možná by mohli vybírat spíš dámy.
0: Jo, to je fakt, to je fakt. Tak necháme to na vás. Jukeboxy startujou 3, 2, 1, teď!

0: Dobré ráno, Honza a Honza, a my už tady máme výsledek toho snažení, toho ranního jukeboxu, jo? A my jsme se rozhodli, nebo ne jenom my, ale kdo si to napsal, Honzo, prosím tě?
1: Napsal si, to je dobrá otázka, to já jsem, počkej, to já jsem...
0: Dobře, tak to... on to mezi tím najde.
1: Daniel, no, respektive napsal, on jako poslal hlasovku, což
0: jo,
1: je super.
0: Jo, jo, tak ji budem pouštět, jo?
1: No tak asi bychom měli, jo. Že jo? Tak Daniel, tak dobré ráno, pojď.
2: Dobré ráno, prešací. Tak máme tady další pracovní týden, ale zase zkrácený, takže super.
1: No, jasně, jo.
2: No. A co kdyby jsme tam při tom dnešku krásném slunečném pustili nějaký hit od Avicii, co vy na to?
0: My na to jo.
2: Tak zatím se mějte, jo. Čau čau.
1: A že my na to teda jako jo, a že jako proč ne, to si myslím, že by sedlo.
0: Ano, Honzík vybral jeden takový jako pěkný song, který jsme si o Avicii pěkně povídali, jak, jak to byl borec, že možná jako škoda, že...
1: Škoda asi určitě, ale bude ale věčný. Na druhou stranu, tak ano, je to věčné a vlastně i ta je hudba je věčná a Dané, je fajn, že při pondělku si dáme takový nakopávač právě v podání Avicii a také Sandra Kabáci.
0: No a dáme si ho, protože máme pozitivní výhled s tím pátkem, s tím zkrátce. My jsme úplně zapomněli nás.
1: Dva týdny po sobě mít jako volný pátek vlastně podle mě, Honzo, ale evokuje v člověku návyk, lehký návyk, a ten další týden už volný pátek není a podle mě budeme v pátek všichni rozbití, ale jakože totál.
0: No mě to je úplně fuk, protože to mám úplně naopak. Jo? Já mám pondělí pátek a v pátek mám jako pondělí, jestli mi rozumíš.
1: Jo, jako pracuješ o víkendu, no jasně. Hele, no. Tak pro nás, pro ty, co prostě jako
0: pro vás normální.
1: Pracuje, no, pro nás normální. Pojďme si to užít, poslední týden, kdy v pátek máme volno, posíláme ranní nakopávač v rámci jukeboxu Avicii.
0: Jdeme na to.
3: Jukebox Fresh Radio. Bon Appetit.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Počasí.
2: Počasí.
3: Dobré ránko, tady na Freši, jak dneska bude? No bude teplo, no a nezaprší. Aktuálně máme v Ostravě okolo 13 stupňů a nejvyšší teploty by se mohly dostat až k 25, možná i 27.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
4: Pěkné ráno, je 7 hodin a připraveny pro vás máme také další fresh zprávy. Ostravští lékaři jako první v Česku zkoumají, jestli může inhalace molekulárního vodíku ovlivnit riziko Alzheimerovy nemoci. Do klinické studie už vstoupilo 25 z 30 dobrovolníků. Používaný přístroj je zatím veden jako kosmetický výrobek. Vědci ho ale chtějí registrovat jako zdravotnický prostředek. Právě vdechování vodíku by podle nich mohlo oddálit potíže s pamětí a zlepšit kvalitu života. V dubnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Moravskoslezském kraji dva lidé, o jednoho méně než ve stejném období loni. Oběťmi obou nehod byli řidiči motocyklů. Od začátku roku se nehody v kraji vyžádaly 5 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. V Hlučíně na Opavsku zemřela v polovině dubna 45-letá motocyklistka. Řidič osobního auta jí při odbočování z hlavní silnice nedal přednost. Žena utrpěla zranění, kterým na místě podlehla. No a 61-letý řidič motocyklu zemřel počátkem dubna také při nehodě mezi obcemi Chlebičov a Velkého Štěce na Opavsku. Řidič nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou a vyjel mimo silnici do pole. Koukneme také na sport. Porážka na závěr Fortuna Hockey Games. Češi podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. Na domácím turnaji Eurohockey Tour přesto ale obsadili druhé místo za suverénními Švédy. No a pozor, taky dobré zprávy přišly ze Slovenska. 12-leté čekání na medaily z mistrovství světa hokejistů do 18 let je minulostí. Češi zdolali v utkání o bronz Lotyše 4-1 a můžou slavit. Dvěma brankami se blízkl taky mladý hokejista David Hook.
0: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: Ano, něco málo k dopravě. V Doubravě, v Karviné, máme tam, dávejte pozor, u základní školy jsou tam dva osobáky. Je to bez zranění, ano, s ním jako drsňák. A dávejte taky pozor na silnici 56 u Kravař. Je tam srážka dvou osobáků, překážka na vozovce, průje se zvýšenou opatrností, jezděte bez nehod a opatrně.
4: No a my vlastně, počkej, ještě jsme chtěli říct důležitou informaci.
3: Ano.
4: Místecká, prosím vás, je průjezdná, ano. To znamená, že oběma směry i na Ostravu, i na Frýdek projedete bez omezení.
3: Nevím, jestli úplně dneska, ale ono to znělo tak jako peklo u Hornbachu končí omezení, Místecké skončil, brzy otevře i opravená Rudna. Takhle, ano, tak říkal jsi
4: to
3: dobře.
4: Tak, je to tak, takže to jsou dobré zprávy, jezděte opatrně. Další informace o dopravě klidně můžete hlásit 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
5: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
6: Víkend na chatě, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
9: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
10: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
11: Dám si žebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
12: Jako teď?
11: Ne, na Poesfestu.
12: Jo, vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
11: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
12: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
13: Je to tak, to my si dáme na zobák.
14: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
10: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
15: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
10: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
16: No, super.
17: Co no, super?
16: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
17: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
18: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
19: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
18: Vyhrávej skvělé ceny!
20: Bon appétit!
18: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Megan Trainor, dobré ráno, 7 hodin 13 minut aktuální čas.
1: Ano, Honza s Honzou a my dva takový sportovní odborníci se sedou bavit o fotbale. Ne, ano, dobře. Ano,
0: mít.
1: Protože rozčarování v Ostravě, město chce stavět moderní stadion, ale Baník padá ke dnu. Honzo, a ty jsi byl teď na fotbale, tuším, ne? Nebo...
0: Ano, v sobotu hráli domácí zápas, teda ten první domácí zápas v rámci té skupiny odpadlíků takzvaně. Baník neměl úplně jako ideální situaci před tím zápasem, protože před zápasem s Mladou Boleslaví byl na posledním 16. místě. A Honzo, jinými slovy, 16. místo znamená okamžitý sestup o ligu níž.
1: No
0: nakonec,
1: ale
0: pozor, no.
1: Dopadlo to dobře, si říkala, protože...
0: Tak dobře.
1: Jako no, by... jako slušně. Jako
0: do... Tak ano, ano. Dopadlo to jako slušně. I když je pravda, že dobře za tři, že? Tak jako ono by se tak jako dalo říct, že dopadlo to dobře, protože Baník v tom domácím duelu s Mladou Boleslaví, která byla v té tabulce odpadlíku nebo v tabulce ve skupině o udržení na prvním místě,
1: ano,
0: jsme uhráli plichtu 0-0. Teda jako takhle, jo. Fotbal to byl teda... To byla nuda. To já jsem to skoro nevydržel, mě to nebavilo.
1: No tak moc se, toho neudalo, že?
0: Bylo
1: tak
0: dobré jsem... pivo, hele pozor, bylo dobré pivo, byla dobrá klobása a vlastně se udalo víc, než jsem chtěl, jo? Byla klobása, bylo pivo, to je v pohodě, ale teda pravda je, že jako góly jsem neviděl, žádná jako velká akce, ale co už, jako důležité, že hlavně Baník po tom zápase s tou Boleslaví a ještě právě štěstí, že Zlín porazil Duklu, odstoupil od posledního místa na předposlední. Což je tak, fajn, jo?
1: Takže není... všechno jako pozitivní, jo?
0: No jako zatím. Jako ještě musíme počkat, protože těch zápasů má před sebou ještě přece jenom dost. Já ti přímo klidně i řeknu, jaké. Jo? Ty jsi říkal, že by si šel na fotbal. Tak počkej, tak hele, máš možnost 16.

0: 6. května, to hraje Baník naposledy doma v to, 5 hodin.
1: To hraju.
0: No, tak nic. Ale jinak hraje Baník ještě v Teplicích, na Slovácku a právě na pražské Dukle. No.
1: Já si tak říkám, jestli by jim neměli říct, hele, buď se zpamatujete, nebo ten stadion prostě nový nebude.
0: Jo, no ano.
1: Že jo?
0: Chcete stadion, tak hrejte.
1: No, tak hrejte, ne, ano, tak jako no.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Dobré ránko na Freši, možná si někteří vzpomenete, že před nějakým časem tady zazníval nástroj typu akordeon docela často. Ano, a nejinak tomu bude i dneska, protože teda dneska s Honzou, tak jako společně, ano? Tak dneska Frešulína a už v dalším stupu, jo. OK?
1: Já bych vlastně jenom chtěl říct, že pro mě Honzo je harmonika jako hudební nástroj takový spjatý dost jako s dětstvím, protože Strejda, my jsme jezdili k němu na barák jako do Šenova a tam jsme posedávali, víš, jako vždycky v létě, prase se tam točilo a pilo se a pivo teklo proudem. A právě on vždycky potom večer sedl, měl takový ještě jako velký bachor, pupek, víš, a já jsem si vždycky říkal mu, neměl pupík dovnitř, ale ven.
0: No, jasně.
1: Nechápu takové lidi.
0: Ne, víš co, harmonik.
1: Ale to není to není. Já jsem jenom chtěl říct, že právě jako on vždycky vzal tu harmoniku a jel bomby, normálně hrál, víš, a je to krásný nástroj, mě se moc líbí to.
0: Harmonika je šílená. Víš co, teď jsem měl svatbu v sobotu a ještě jsem těm lidem říkal, no a že mám tu jako harmošku a možná bych mohl přijít. Oni, víte co, harmonika, ne, to jako, víš co, to byli doktoři, jako,
1: no,
0: tak,
1: jasně,
0: teď se tvářili, jako, že, teď, ale já jsem, stejně jako jsem na to nedal, jsem si říkal, jako, a teď to možná tu harmoniku potřebuje a já jsem ji vytáhl a ti lidi byli úplně hotoví z toho.
1: Jo.
0: Takže jsem byl rád, no, tak víš co, musíš najít to sebevědomí, říct si, hele, i když to nechci, tak dám to tam, že?
1: No jasně,
0: no,
1: jo.
0: Ale jo.
1: Takže jako, jde to, funguje to a fungovat to bude rozhodně i na Freši po dlouhé době. Dneska bude Frešovka Honzi kuchaře, my se moc těšíme. Na jaké téma jenom, Honzo, jako můžeš nám prozradit, co tak zhruba dneska bude obsahem?
0: No, obsahem bude to, že tu dlouho nebyla.
1: No, vlastně jo, a to stačí. Tak za chvilku, buďte s námi, dobré ráno.
2: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
3: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minis

0: Tak tohle je Kygo a Zack Abel, jo, to je, prosím vás, to je nic.
1: Jako, protože.
0: Nějaký Kygo véteru nás teď jako vůbec netrápí a vlastně ani nezajímá, byť je to legenda. My tady máme legendu Fresh Rádia a konkrétně tady Freshovku Honzy Kuchaře. Připraven?
2: Připraven.
0: Jdeme na to, 3, 2, 1.
3: Frešovka. Frešovka. Honzy Kuchaře. Kuchaře.
2: Po dlouhé době zas na Frešu zabava bude, bo kuchař tu zas harmoniku preluduje. Dudová kufry zbalila do Itálie. Personálně se tak jeví situace nemile. Vystala tak zajímavá kombinace. Kuchař s Pernickým jdou vařit, však jen na radiovém place. Užijte si to ranní vysílání, bo ta kombinace nebude dlouho k mání.
0: Ne.
3: Honzy Kuchaře. Kuchaře.

0: nová Becky Hill, Véteru Fresh Radio, posloucháte na ní Bon Appetit. Je tady Honza a Honzo.
1: Ano, je to tak a i Honza, vám dneska nabídnou ten kvíz naopak, na který jste zvyklí, ale pozor, bude bez Moniky a aby se tak trošičku revanžovala za to, že tady nebude, tak...
0: My vlastně můžeme teď prozradit, kde Monika je, kde se nachází.
1: My jsme to vlastně neřekli.
0: My jsme to ještě pořád neřekli, já možná, víš co, já poradím jinak, my to nebudeme ještě říkat, já totiž pustím jednu písničku a v tom jazyce, v jakém je zpívaná, tak v té zemi logicky Monika je.
1: Tak to bude těžké.
0: Ano, já si myslím, že to zvládneš, počkej, hele, dívej. Počkejte, já nevím, jestli se jako trefím přímo na refrén, ale to je jedno, já to myslím, že to nějak jako... Tak co, tušíš?
1: A já to vím, kde je, ale teď přemýšlím, jestli ten... Ale já přemýšlím, jestli ten jazyk, jako jestli je to opravdu ten správný, jako by,
0: rozpoznatelný, no?
1: Jo, asi jo, jasné.
0: Tohle je mimochodem dvojka Tananaj a Analisa. Jejich hitovka Story Brevy. My jsme ji hráli, je to perfektní hit. Loni to byl obrovský. Nebo předloni možná.
1: Jo. No, takhle se má Monika, jo. Protože Monika je v Itálii a protože tady není, tak slíbila takový italský balíček na ten pátek, do toho finále, který můžete vyhrát. Takže, ale proč to říkáme? Protože my už za chviličku budeme vyzývat do kvízu naopak, kde budete odpovídat na nezákeřné otázky, protože...
0: No, hele, my jsme si s Honzou domluvili, že tento týden, tím, že tady Monika Capodi tu prostě není, takže to uděláme takové více friendly, jo, prostě na pohodu. Takže vyhrát může opravdu jako kdokoliv.
1: Takže třeba místo takové těžké matematické otázky, kterou tam Monika dávala, tak tam máte takovou jednoduchou a...
0: Úplně easy.
1: Kolik je 7 plus 3?
0: Třeba, jo, tak jako taháček už teď, že víte, že musíte říct ne 10, třeba 15, jo, to je fuk. Hele, důležité je, že za chviličku kvíz naopak bude tady. My jsme připraveni někomu tento týden rozdát balíček, italský balíček v hodnotě 2000 korun, jo? A kdo ho chce, ten ho bude mít.
1: Buď to ve střehu.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte pulari.cz.
7: V neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
8: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
7: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
8: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
7: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.
9: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
10: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. FM.

0: 6.
1: Italský balíček.
0: Kdo by ho nechtěl?
1: To je to, o co soutěžíme v tento pátek. Už dneska můžete začít, protože byste se měli dovolat.
0: Ano, je to tak, navíc pozor. Není žádné tajemství, že ten italský balíček, o který vlastně tento týden hrajeme v hodnotě 2000 korun, doveze naše kolegyně Monika Dudová a sama ho natrhá doslova do písmene, jo, protože ona rozhodně jako nebude šetřit třeba vínem, si myslím, jo, italské víno a tak dále. To všechno tam bude.
1: A on bude takový putovní, protože Monika se rozhodla, že bude po té Itálii trošičku cestovat, je to tak?
0: Jo.
1: Takže z různých míst dostanete do toho balíčku jako takové ty různé třeba vinné komponenty a takové jako věci.
0: A pokud se nepletu, oni dělají dobré síry italové, viď?
1: Jasné.
0: A i uzeniny. Mm. To je všechno to, co jako vydrží cestu zpátky, podle mě, takže...
1: Olivy. Já myslím, že tam bude víno, sír, olivy.
0: Ano.
1: Uzeniny, jak jsi říkal, nějaké prosciutto.
0: Taky si myslím, prosciut. Jo. Možná tam bude i, co tak ještě jako k Itálii, mascarpone, to ne,
1: prosecco.
0: A to raději ne, prosecco, ano. Hele, tak jako výhledy na to, co lze vyhrát tento týden, jsou podle mě slušné. Teď tedy odblokována linka, můžete volat do studia 77337136, kvíz naopak startuje právě teď.
2: Volej do studia 77337136, kvíz naopak.

0: není žádné tajemství, že New York, o kterém zpívá Alicia Keys, je oblíbená destinace Moniky Dudové, ale taky oblíbená destinace Moniky Dudové je Itálie, kde se teď nachází.
1: No a ona od tam přiveze takový ten krásný italský balíček, o který bude soutěžit kdo?
0: Dobré ráno!
2: Dobré ráno, tady Martin.
0: Martine, ahoj, prosím tě, byl jsi někdy v Itálii? Důležitá otázka na začátek.
2: Nebyl.
0: Vidíš, tak možná po tom balíčku, který třeba v pátek vyhraješ, tě to přinutí se do Itošky podívat. Co říkáš? Mohlo by být?
2: To je taky možnost, no?
1: Nebo naopak, nebudeš litovat, že jsi tam nebyl, protože ti přiveze Monika něco z té Itálie.
0: Přesně, tak, všechno potřebné vlastně.
1: Tak si to užij, hodně štěstí, jdeme na to.
0: Tak jo. No, výborně. Hele, tak je to jednoduché, my ti položíme za chviličku 10 otázek, na které ty ale musíš odpovědět špatně, jo? To je důležité. Máš na to...
2: Já už jsem sama soutěžil.
0: No tak výborně, super. Máš na to jednu minutu, budeme ti ty otázky klást cik-cak. Začnu já, potom Honza, já. A ty musíš na to prostě odpovídat. Připraven, můžeme jít na to?
2: Jdeme na to.
0: Jdeme na to za 3, 2, 1. Dobré ráno, Martine, jdeme na to.
3: Kvíz naopak.
0: Martine, jak se jmenoval Ježíšek příjmením?
2: Ježíšek příjmením? Rumburak.
1: Dobře ty. Kde leží Bělehrad?
2: Bělehrad? To je v Americe.
0: Ano, správně. Jaké i napíšeme ve slově slina?
2: Tvrdé.
1: Dobře. Kdo vyrábí kolu?
2: Kolu.
1: No.
2: Dobrá, kým za nás.
0: No, jasně.
1: Může být.
0: Kolik je 7 plus 3?
2: 20.
1: Dobře. Kolik trestných bodů můžeme jako řidiči nazbírat?
2: 50 aspoň.
0: To je správně. Jak vypadá jezevčík?
2: Jezevčík? Takový hranatý pes.
1: Co je to pout? Co to je?
0: A spíš pouť.
1: Pouť!
0: Co je to pouť?
1: Pouť? Já si říkám, co to tady píš.
2: To je diskotéka.
1: Ano.
0: Správně. Jak dlouho trvá jízda vlakem do Opavy?
2: Asi tak 4 dny.
1: Mhm. A pozor, jak dělá kráva? A pojď.
0: Kikiriki. Ano, gratulujeme. Hele, výborně. Martina, stihl si to, tady není o čem. Jsi jedním z finalistů...
1: Ano.
0: Ne pátečního, ale čtvrtečního.
1: Ano,
0: čtvrtečního finále. Protože v pátek je státní svátek, my tady v pátek jako nebudeme, jo? My s dovolením ne.
1: Je to tak, protože o to máš vlastně větší šanci, protože ten jeden vám bude chybět, ve čtvrtek už se bude losovat, takže budou vlastně 3. Říkám to dobře?
0: Ano, jo, říkáš to úplně správně, Honzo.
1: Tak přejeme hodně štěstí a buď ve střehu.
0: Jo, Martina, prosím tě, vydrž na telefonu, ještě dořešíme zbytek, ale hlavně opravdu důležité je, aby si byl hlavně v pozoru ve čtvrtek, protože ve čtvrtek ti třeba budeme volat a třeba ve čtvrtek vyhraješ italské víno, italskou klobásu nebo italskou Moniku Dudovou. Tak jo, tak zatím čau. No tak ne, no tak čau.
1: Čau.
2: Nějak mi to vypadalo, právě, takže...
0: To nevadí, už hraje Dráku a už to kašli. Martias, čau, ahoj.
2: Dobrá, ahoj. Čau.

0: počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
1: Dobré ránko na Freši, jak to vypadá dneska? Aktuálně v Ostravě okolo 16 stupňů a nejvyšší teploty 23, možná až 27 stupňů Celsia a bude jasno.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Pěkné ráno, minutka po 8 hodině a připravené pro vás máme také další metropolitní Fresh zprávy. Ostravští lékaři jako první v Česku zkoumají, jestli může inhalace molekulárního vodíku ovlivnit riziko Alzheimerovy nemoci. Do klinické studie už vstoupilo 25 z 30 dobrovolníků. Používaný přístroj je zatím veden jako kosmetický výrobek. Vědci ho ale chtějí registrovat jako zdravotnický prostředek. Právě vdechování vodíku by podle nich mohlo oddálit potíže s pamětí a zlepšit kvalitu života. V dubnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Moravskoslezském kraji dva lidé, o jednoho méně než ve stejném období loni. Oběťmi obou nehod byli řidiči motocyklů. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 5 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. V Hlučíně na Opavsku zemřela v polovině dubna 45-letá motocyklistka. Řidič osobního auta jí při odbočování z hlavní silnice nedal přednost. Žena utrpěla zranění, kterým na místě podlehla. No a 61-letý řidič motocyklu zemřel počátkem dubnu také při nehodě mezi obcemi Chlebičov a Velké Hoštice na Opavsku. Řidič nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou a vyjel mimo ze silnice do pole. Koukneme taky na sport. Porážka na závěr Fortuna Hockey Games. Češi podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. Na domácím turnaji Eurohockey Tour tak skončili na druhém místě za suverénními Švédy. No a u hokeje zůstaneme, protože jsme o víkendu slavili další 12-leté čekání, konkrétně na medaili z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Češi zdolali utkání o bronz Lotyše 4-1 a můžou slavit. Dvěma brankami se blízkl taky mladý hokejista David Hook.
0: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Ano, jdeme na silnice a dávejte pozor, ve zprávách jste slyšeli o motorkářích, opravdu těch nehod není málo, konkrétně jdeme do Třince na ulici Frýdecká, dochází tam k vyprošťování osob, je to nedaleko Werk Arény, dávejte taky pozor na ulici Klimkovická v Olbramicích, je tam dopravní nehoda, no a ještě na Kruháku ve Frýdku místku jsou tam dva osobáky, překážka na vozovce, tak projíždějte se zvýšenou opatrností, no a hlavně dávejte pozor na ty motorkáře, jak se zmiňoval Honza.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová

0: Letí to jako blázen, 8 hodin, 11 minut. Říkáte si, kde je Monika Dudová? No, není.
1: Není. No, ale protože nám strašně chybí Honzo, že?
0: Ano, tak mi pošlem, ale moc.
1: No, tak my ji pošlem aspoň na dálku jeden takový song, který samozřejmě k Itálii neodmyslitelně jako patří. Sejí. No, on od jisté doby patří i k politice.
0: No, ale to nechme být, to už jako šlo. Moni, ještě moment, ještě předtím, než jako se do toho pustíme, my jsme se s Honzou připravili a my tě chceme právě tímhle udělat radost. My doufáme, že posloucháš, tak jenom Honzo, chce ti postit, že i Monika nám posílá vzkaz. Moni, dobré ráno, čau bambino!
2: Dobré ranko, já vás zdravím z balkonku s výhledem na jezero Lago. Jsme se tady přesunuli z Verony. To, co kýchá, je Katka.
0: Čau, čau!
2: A přivezu z každého místa, které projedeme, dáreček. Ještě nás čeká trenka.
0: Bellissima!
1: No, tak Moňa, ty máš tady dáreček od nás.
0: Ano, pojďme, Honziku, je to tvoje.
1: Počkej, máme jinou polohu. Honzi kuchaře.

0: to tak super.
1: Ano, a zdravíme i všechny, kteří jako mluví italsky.
0: Tak,
1: určitě to
0: ne, jako právě Itali a všichni, co mluví italsky, tak ty nezdravíme.
1: Nezdravíme, ne, protože jestli nás slyšeli, tak ne.

0: tento týden ve znamení Honzy a Honzy. Monika Rudová je na své, no těžko říct, jestli zasloužené dovolené, ale je na dovolené.
1: No, jde vidět, že jí to přeješ, no.
0: No já jí to hodně přeju, hodně jí to přeju. Navíc před chviličkou jsme si poslechli hlasovku, kterou nám poslala z prosluněné Verony, nebo kde to právě teď je. Krása, no, paráda.
1: Abyste věděli, ona teď sedí jako na balkoně, popíjí tam kávičku.
0: Spíš víno.
1: A v tomhle vibe, jo. Vy tady lítáte. Jako,
0: jo, my tady nestíháme, že jo, řešíme, díváme se na cesty, víme, že bouráte, víme, že to jako není úplně jako v pohodě. A Monika... A tak nalij mi ještě po dvou deckách, prosím tě.
1: Já už ho mám.
0: Jo. Jenom chci říct, že Monika, kromě toho, že nám poslala hlasovku, já ji pustím ještě jednou, proč by ne?
2: Dobré ranko, Dobré ráno, zdravím z balkonku s výhledem na jezero Lago.
0: Já vás zdravím z balkánku.
2: Sunuli z Verony. To, co kýchá, je Katka.
0: Je sranda.
2: A přivezu z každého místa, které projedeme, dáreček. Ještě hlavně, nás čeká Trento.
0: Hlavně jako přivez něco dobrého i pro nás, že?
1: To by bylo hlavně pro ty soutěžící, kteří budou tak ve čtvrtek, no.
0: Tak a řešili jsme tady, že Monika se má dobře, píše aktuální ceny, jak to tady v Itálii se teď jako pohybuje. Ať víš, kolik si sebou vzít, pakle, že se tam třeba chystá, že? Tak v prvé řadě jí zajímal alkohol a jídlo. Tak Aperol pořídíš v Itálii právě teď, vlastně de facto ještě mimo sezónu, za 6 euro. To je teda jako dost.
1: Jo.
0: No ne.
1: Já nevím.
0: No mně přijde, že jo.
1: Aha. Jako piješ to často? Já,
0: no. No já nepiju to často, ale myslím si, že jako 6 euro je hodně.
1: Dobré, pojď na tu pizzu.
0: Pizza je paradoxně víceméně, nebo může začít od stejné ceny jako jedna sklenka Aperolu. Jo? Takže pizzu si pořídíš v Itálii od 7 do 12 euro.
1: Dobrý.
0: To je v pohodě. A nás chlapy, tedy mě, Honzu a Honzu, zajímá především to, za kolik v Itálii natankujeme, pokud máme v plánu do té země jet autem. Jo? Tak a jaké jsou tvé tipy? Co myslíš? Tady u nás kolik stojí naftovy?
1: No, ono se říká, že máme jako levnější, já jezdím do Polska samozřejmě.
0: Ano,
1: no,
0: je levnější ale v Polsku fakt.
1: Oni mají sníženou tu daň ještě trošičku víc, takže tam jezdí všichni, víš, takže tam musíš jezdit v noci.
0: A já právě myslel, že Poláci teď jezdí k nám, takže ne.
1: Ne, myslím, že teď zase, já soudím podle toho, jak tam vidím fronty, jo, já se vůbec na ty ceny nedívám, ale když vidím, že tam je fronta, tak vím, že tam
0: je
1: levnější.
0: Je to v klidu.
1: Lidi ví.
0: Tak hele, benzín v Itálii pořídíš za euro 80. No a naftu, bez pardonu, 2 euro. Takže prostě pajcka.
1: Takže víc.
0: Je to pajcka, je to dražší.
1: No a já jsem si tak jako Honzo radil, já jsem si říkal, zkusím se AI zeptat.
0: Ano.
1: Co jako s tím, víte, co mi poradila, že si mám přefoukat víc gumy.
0: Ale víš to, pozor, tohle no je cená rada na zlato.
1: No dobře, ale tak jako z bezpečnostního ohledu bys to jako asi neměl doporučovat. No, ale dobře, ale říkala, udržuj tlak 0,3 až 0,5 baru vyšší, než je doporučený základ, snížíš tím valivý odpor. Logicky. Samozřejmě zní to dobře. No tak, tak budete jezdit s takovýma balónama dopoukejte. Přefoukejte si gumy.
0: Jako, tady přišel neznámý pán, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobré,
1: no,
0: ráno.
1: Takže,
0: to jsou obecné tipy, jako, jak tedy jako fungovat na cestách, abyste ušetřili trošku paliva. Co se ale vyplatí nejvíc, je městská hromadná.
1: No jasně.
0: No, není o čem. Kup tak si jízdenku a máš to levnější prostě.
1: Tak jo, víš, o čem mluvíš?
0: Já vím, o čem mluvím, já jezdím MHDčkem jako pořád.
1: No,
3: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Odměny pro malé i velké máme v nové vylepšené aplikaci Moje Karolina. Teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
9: Kontaktujte polary.cz.
10: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Dobré ránko na prši, my se bavíme celou dobu trošičku o srovnání těch cen, protože naše Monika Dudová vyrazila do Itálie, no a vy nám jako krásně na to reagujete, protože jsme zjistili, že vlastně jako Itálie je pořád levnější asi než Praha.
1: Ano,
0: je tak?
1: No ve finále asi jo, protože Monča před chvilkou poslala takové jako obecné porovnávání cen v Itálii. Zjistili jsme, že pizza se dá v tomto státě pořídit od 7 do 12 euro, benzín euro 80, nafta kolem 2 eur a Aperol Spritz 6 euro. My jsme s Honzou tady říkali, že jako teda my jsme spíš pivaři, že jo, než jako ano. Drinkaři. Ale je pravda, že tedy mně přijde jako Aperol za 6 euro docela dost a
0: na to...
1: Není to pravda, no.
0: Na to někdo reagoval, tak si zajďte do Prahy a říkal, že právě jako, že si... Nebo říkala...
1: Janička píše, ahoj kluci, Aperol za 6 Eček je krásné. Jo, o víkendu jsem byla v Praze a tam Aperol stál 199. Krásný den přeji, Jana.
0: No, tak jestli zvažujete kam, tak asi místo Prahy, Itálie.
1: Jo, jo. Takhle, nejblíž to máte kam, tak jako Benátky jsou kousek, že jo, to... Tam je i to moře, pohodě, Verona, Padova a tak. Tak tam bych to jako viděl, dejte si Aperol na otočku klidně. Ty se budeš smát možná, Honzo, ale já mám kamaráda, no. Jo, který normálně jezdí do Itálie na víkend. Nebo léta, jo, on léta letadlem, že je to. Normálně prostě v pátek dopoledne po práci zbalí kufry, letí a vrací se v neděli večer.
0: A víš co, v téhle souvislosti mě jako vždycky taková ta myšlenka, kde já to jako bydlím, jo? Já bydlím úplně u toho takového toho horního cípu, u Bohumína, u polských...
1: Tam je hodně cípu, to je pravda, no.
0: U polských hranic. No a já si říkám, kdybych tak bydlel třeba na Jižní Moravě, jo? Je obrovský rozdíl, 250 km ušetříš, já nevím, z Mikulova nebo někde, i třeba ano. Z Brna, ale prostě na ten víkend si třeba i do toho Chorvatska nebo i do Itálie zajedeš.
1: Dá se,
0: ale těch plus 250 km dělá jako velký
1: rozdíl. Je to rozdíl.
0: No, tak no. Tak.
1: On tak nic, tak musíš být s cipama v Bohumíně. Se nenajíš na to. Zdravíme i do Bohumína.
0: Ano.
1: Zdravíme i tam.
2: Bon appetit. Monika Dudová a

0: jeden z dalších našich fresh tracků na Freshi. 8.41, tohle je Zara Larsson a taky Shakira. My jsme ale přece jenom nechtěli ochudit posluchače, kteří neposlouchali hned ráno, a ani jsme nechtěli ochudit Honzu Kuchaře od Freshovky, která tady prostě musí být. Když je tady Honza přítomen ve studiu, to by byl hřích, kdybychom prostě něco s tou harmonikou neudělali. Takže Honzo, připraven?
1: Je to tak.
0: Repríza Freshovky je ready, je to tady.
2: Freshovka. Honzi Kuchaře. Kuchaře.
1: Po dlouhé době zas na Freshu zabava bude. Bo kuchař, já tu zase z tu harmoniku preluduje. Dudová kufry zbalila do Itálie. Personálně se tak jeví situace nemile. Vystala tak zajímavá kombinace. Kuchař s Pernickým jdou vařit však jen na radiovém place. Užijte si to ranní vysílání, bo ta kombinace nebude dlouho k mání.
2: Frešovka. Honzi Kuchaře. Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
4: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
4: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
5: Jako teď?
2: Ne, na Poesfestu.
5: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dní s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
5: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
2: si dáme na zoba. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
6: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz. Nenastartoval si svoji káru? Tak pospíchej do Allstaru. Při nákupu řekni fresh, super cenu dostaneš. Allstar Trading. Specialista nejen na startéry, alternátory a autobaterie. Prodejna se širokým výběrem na Kremlínské ulici, nedaleko Makra. www.autoelektrika.cz. Vše pro vašeho plechového miláčka.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: Požádat o ruku stylově?
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: No, než se s vámi rozloučíme, popřejmě to dobré ránko nebo dopoledne, tak jedna taková aktualitka dopravní, Honzo. A ne úplně jako
1: pozitivní,
0: super.
1: Ne úplně dobré ráno, přejeme na cestě, pokud tedy zrovna cestujete v centru Ostravy, pozor si dávejte, píše kolega Martin, že úplně se tady u nás v centru rozložila trolejbusová doprava. Některé spoje mají dokonce zpoždění i přes 60 minut a to největší peklo je v okolí Síkorova mostu. Tam to stojí ze všech stran, tak prosím vás, počítejte s tím. Pokud se nepletu, tak potom dále na Frýdeckou ulici je dokonce uzavřen jeden jízdní pruh, tak možná to tam dělá ten rozruch.
0: Nevím, jestli náhodou teplota už, jako jestli, víš, jako
1: to je... jako rozstavilo cesty.
0: Ne, ta elektrika, víš, jako...
1: A nebo. To jako může být, takhle, hlavně opatrně, prosím vás, na cestách, kdyby cokoliv, tak vy můžete přece jenom ty informace sypat na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 773 37 136. No a my, Honza a Honza, se loučíme dnes, to je vše.
0: A zítra ráno na vy.
1: Jo, do podopy. Těšíme se zítra, opět budeme tady, v 6 hodin to začíná, vy se mějte pěkně, po nás už Marika. A klasika, tak jak to na Freshi znáte, dneska tedy, podle posledních informací by to mělo být bez Javora, ale tak prosím vás, jako, dejte mu to pondělí. Musí prostě všechno přijmout, že jo, to chápeme. Tak Jirko, zdravíme a buďte s námi. Pěkné dopoledne, zítra, ahoj!
0: Ahoj!

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
0: Počasí.
2: Počasí.
0: Počasí.
2: Počasí.
3: Dobré dopoledne na Freši. Jak bude dneska? Aktuálně máme okolo 18 stupňů a nejvyšší teploty mohou dosahovat 25 až 27 stupňů.
0: Fresh
2: zprávy.
0: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
4: Pěkné dopoledne, minutka po 9. hodině. Připraveny pro vás máme také další Fresh zprávy. Ostravští lékaři jako první v Česku zkoumají, jestli může inhalace molekulárního vodíku ovlivnit riziko Alzheimerovy choroby. Do klinické studie už vstoupilo 25 z 30 dobrovolníků. Používaný přístroj je zatím veden jako kosmetický výrobek. Vědci ho ale chtějí registrovat jako zdravotnický prostředek. Právě vdechování vodíku by podle nich mohlo oddálit potíže s pamětí a zlepšit kvalitu života. V dubnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Moravskoslezském kraji dva lidé, o jednoho méně než ve stejném období loni. Oběťmi obou nehod byli řidiči motocyklů. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 5 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. V Lučíně na Opavsku zemřela v polovině dubna 45-letá motocyklistka. Řidič osobního auta jí při odbočování z hlavní silnice nedal přednost. Žena utrpěla zranění, kterým na místě podlehla. 61-letý řidič dále taky motocyklu zemřel počátkem dubna při nehodě mezi obcemi Chlebičov a Velkého Štěce na Opavsku. Řidič nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou a vyjel mimo silnici do pole. Zkontrolujeme také sportovní dění. Porážka na závěr Fortuna Hockey Games. Češi podlehli Švýcarům 0-1 až po samostatných nájezdech. Na domácím turnaji Eurohockey Tour přesto obsadili druhé místo za suverénními Švédy. Mistrovství světa v ledním hokeji se blíží a český tým stále ještě vyhlíží hvězdy z NHL. Dnes potvrdil Radek Faxa, že na letošní mistrovství světa do Švýcarska nepřijede kvůli zdravotní indispozici. Na Davida Pastrňáka se stále čeká a Pavel Zacha zatím nebere telefon. Tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: Ano, jdeme na cesty. Dávejte pozor, u Vysoké školy Báňské na Opavské je tam střed dvou osobních aut. Tak jdeme na 59 do Karviné, kde je překážka na vozovce, pruje se zvýšenou opatrností, a taky na 11 v Havířově, kde jsou dva osobáky, je to konkrétně u Bludovic. Dobré ráno, jezděte bez nehod.
0: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
2: Co se mu stalo?
10: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
11: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte polary.cz. Letní rande, stylově, Party Sud Morava, vodní relax i zábava.
12: Posloucháš Fresh.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dneska začnem zaujímavosťou a tou je, kde bývali celebrity predtým, než sa z nich stali slávni ľudia. Dnes žijú v luxuse, ktorý si bežný človek ani nevie predstaviť. Vily za milióny, bazény, súkromné kina, ale tie ich začiatky, aj tie boli často úplne opačné. Napríklad taký Cristiano Ronaldo vyrastal v Madeire, v skutočne skromných podmienkach. Jeho rodina žila v chudobe a on ako najmladšie zo štyroch detí zdieľal izbu so súrodencami. Jeho mama pracovala ako upratovačka a kuchárka. Otec bol zahradník a zároveň správca výstroja vo futbalovom klube. No a myslím si, že to mali veľmi ťažké. A tiež som sa pozrela na Lionela Messiho. Ten vyrastal v dvojposchodovom dome v Argentíne. Jeho rodina nebola bohatá a musela riešiť aj jeho zdravotný problém. Messi mu diagnostikovali v 11 rokoch nedostatok rastového hormónu. Ochorenie, ktoré spomaľuje fyzický rast a vývoj, samozrejme, pokiaľ neviete. No aby sa jeho stav zlepšil, museli podstúpiť dlhodobú terapiu. Každodenné injekcie rastového hormónu. Zaujímavosťou je, že jeho detský dom dnes podľa médií chátra a stal sa miestom, kde fanúšikovia chodia ako na putnické miesto. Tak dobré, že? No, čo poviete? Ešte ale nekončíme, po muzike prezradím, kde žila napríklad Rihanna.
0: Skandál s Marikou.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
2: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
7: Jako teď?
6: Ne, na Poesfestu.
7: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dní s technotrasou.
6: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
7: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
8: Je to tak, to my si dáme na zlobár.
9: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
10: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
11: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A dneska naposledy ochutnáme vôňu slávy bohatých a ešte viac, ako to s nimi vypadalo predtým, než sa teda skutočne bohatými stali. Tak taký Drake vyrastal po rozvode rodičov s mamou v Toronte. Sám priznal, že žili len v polovici domu. On býval v suteréne a jeho mamina na poschodí. Nebolo to veľké ani luxusné, bolo to to, čo sme si mohli dovoliť. No a čo taký Robert Downey Jr.? Ten zasa vyrastal v umeleckej rodine v New Yorku v Los Angeles. Na jeho detstvo tiež nebolo pekné pozorať vraj, bolo veľmi nestabilné. Jeho otec režisér, kontroverzná osobnosť, vraj to bola strašne, mal veľmi blízko k drogám. A práve to zásadne ovplyvnilo aj jeho. No a čo taký Timothy Chalamet, ktorého som vám slúbila, dneska patrí medzi najžiadanejších hercov svojej generácie, no jeho detstvo nebolo o vilách a hollywoodskom luxuse. Vyrastal v New Yorku, konkrétne v štvrti Hell's Kitchen na Manhattane, v klasickom bytovom dome, jeho rodina však patrila do umeleckého prostredia. Mama bola tanečnica a tatino pracoval ako novinár a editor, no tak to sa asi nemali úplne najhoršie. Tak, ako obývate vy vlastne? Dokážete sa so celebritami porovnať? A menili by ste teda vôbec?
0: Skandál s Marikou. V neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
2: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
2: Prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, býty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku.
5: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Fresh Radio.
9: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: JJ na Fresh Radio.

0: Nenastartoval si svoji káru? Tak pospíchej do Allstaru. Při nákupu řekni fresh, super cenu dostaneš. Allstar Trading. Specialista nejen na startéry, alternátory a autobaterie. Prodejna se širokým výběrem na Kremlínské ulici nedaleko Makra. www.autoelektrika.cz. Vše pro vašeho plechového miláčka.
1: V neděli 17. května se uvidíme v golfparku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v adventure golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne adventure golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
0: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
2: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: JJ, aneb trocha sarkazmu, ještě nikoho nikdy nezabila.

0: V neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Mňam, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio. JJ.

0: Británie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
3: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
4: Jako teď?
3: Ne, na Poesfestu.
4: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
3: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
4: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
5: Je to tak, to my si dáme na zlobák.
6: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
7: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
8: Oslavit výročí svatby stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
11: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak máme 2 minuty po 11. hodině, jste na Freši, aktuální doprava a jedna dopravní nehoda, která se týká ulice Bohumínská na Slezské Ostravě, kde došlo k havárii mezi prostředkem hromadné přepravy osob, jak tady píšou, je to i s zraněním jedné pasažérky, takže na Bohumínské určitě počítejte se zdržením a taky jezděte velmi opatrně. Pak je tady ještě ulice Pekařská v Opavě, kde byla taky dopravní nehoda, je to relativně čerstvé, tak dávejte pozor. My dáme další muziku a to už za chvíli třeba Sigma nebo DJ Snake a taky Bruno Mars. Ať se hezky poslouchá, hezké pondělí.
2: Fresh Radio.
3: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.
3: Doprava?
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: JJ Jirka Javorský je fresh.

G-Snake a velmi slavná věc Phila Collinse v malinko jiné úpravě, ale pořád dobrý Paradise, originál Another Day in Paradise. Ladíte fresh, myslím, že dneska je dobré užít si veškeré možné venkovní aktivity, hlavně odpoledne. Bude opravdu krásný den s dobrými teplotami někde mezi 22 a 27 stupni, ale pak se to má postupně během týdne kazit, takže si zase nedělejte nějak zásadně velké plány, protože už třeba ve čtvrtek by teploty na Moravě a ve Slezsku měly být jenom kolem nějakých 15 až 19 stupni a má být i hodně oblačno a dočkáme se taky deště, ale dnes a ještě vlastně i větší část zítřejšího dne má být hezky. Tak i pro dobrou náladu posíláme další muziku, Belters a skvělá věc To The Max už za chvíli a taky Martin Garrix, no a taky pozvánka na tuhle neděli na tu speciální gurmánskou akci, kde bude i Fresh. Fresh Radio.

0: Belters, Only a Reggie a To The Max. Pokud vás zajímá nová muzika, tak dnes je ten ideální den, hitparáda Extáze Music Chart od 17. do 19. hodiny a vlastně všechny ty nové fresh tracky v našem programu, které pravidelně každý týden nasazuje Aleš Bluna do rotací a taky je můžete sledovat v rámci toho nejhranějšího, co náš éter nabízí. Takže doporučuji, dneska si to po 17. dejte. Martin Garrix ode mě, taky Kenny Blake a ještě určitě dáme i nějakou Beyoncé, když máme takové hezké počasíčko.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
3: Majáles Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Buď fresh. Fresh! Fresh Radio CZ.

0: Tady je Fresh, naše další pecky už za chvíli a taky pozvánka na neděli. My se chystáme za vámi užít si společně s vámi v Beskydech na krásném místě v Brunch hotelu Garden u Holubů. A bude to akce, kde bude dobré jídlo, bude tam dobrá muzika, protože se tam chystají taky naši DJové v čele s Alešem Brunou. No a taky doufejme vy, že si uděláte hezký výlet, ať už s rodinou, s přáteli nebo romanticky, třeba jenom ve dvou, to už záleží na vás. A stavíte si v neděli na tuhle akci, která bude stát za to.
1: V neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom si budu podupávat na live mix Aleše Bruny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
2: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
1: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na čela dne bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
2: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beaty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
1: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
4: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
5: Jako teď?
4: Ne, na Poesfestu.
5: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
4: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
5: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
6: Je to tak, to my si dáme na zoba.
7: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
8: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

Jste na Freshi, teď bude trošku řeč o AI, protože přichází docela zajímavá aktualizace. Google totiž propojil fotky, aplikaci fotky a nanobanána, tenhle AI generátor obrázků. Takže vám teď umělá inteligence může vygenerovat obrázky a fotky, na kterých poznáte sebe i své blízké. Je pravda, že to možná ještě chvilku potrvá, protože aktuálně to testují uživatelé těchto aplikací, hlavně ve Spojených státech, ale myslím, že brzy to dorazí taky do Evropy, takže už potom můžete začít tvořit daleko jednodušším způsobem různé personalizované koláže s vaším strýcem, tetou, tátou, mámou, dětma, prostě bude to jednodušší a mělo by to dávat tady i mnohem lepší výsledky. Je trošku složité už se v tom všem, co se objevuje v rámci novinek AI orientovat, ale věřím, že si každý vyzobne z toho to, co je mu blízké a že si tyhle věci, ať už tak jenom pro krácení volného času, anebo třeba i v rámci práce ošaháte a budete je využívat. Za chvíli Dua Lipa a dáme taky velkou pecku Davida Getty, která se jmenuje Walk Away. Už za chvíli.

Hi. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Výborný Chris Martin, Coldplay, A Sky Full of Stars tady na Fresh. Máme 2 minuty po 12. Pravá. Jedna komplikace byla v Porubě, kde se před nějakou dobou srazila tramvaj s osobákem a tam už by to mělo být zase v pořádku. A ještě jedna událost na dálnici D1. Je to ve směru na Brno mezi 333. a 334. kilometrem. Je to někde na úrovni Pustějova po dálnici, když jedete na Brno, tak tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh a bude to kvůli nehodě až do zhruba 14. hodiny. Takže i na dálnici ve směru na Brno jezděte opatrně. Kdyby něco dalšího bylo, co komplikuje cestu vám nebo ostatním, určitě pište 773 37 136. Jsme Fresh, rádi to pošleme i dalším řidičům. Hezké odpoledne.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Nenastartoval si svoji káru? Tak pospíchej do Allstaru. Při nákupu řekni Fresh, super cenu dostaneš. Allstar Trading. Specialista nejen na startéry, alternátory a autobaterie. Prodejna se širokým výběrem na Kremlínské ulici nedaleko Makra. www.autoelektrika.cz. Vše pro vašeho plechového miláčka.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: zažila. Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz. Majále z Ostravské univerzity je tady! Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta.

jste na Fresh, ladíte siestu a před námi je týden, kdy začnou naplno ty velké akce. A mám na mysli samozřejmě Majálesy, Majáles Ostravské univerzity, ten pravý studentský Majáles bude už tento čtvrtek 7.5. Je to výhodný datum, protože pak státní svátek, takže volno, můžete se dospat a bude to určitě velká jízda. City Campus Ostravské univerzity od 14:30 odpoledne, hlavní hvězdy a taháky, poetika.

0: potkáme. Majáles Ostravské univerzity v City Campusu Ostravské univerzity od 14:30 odpoledne. Buďte tam!
1: Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Rudimental, Love You More, tady je Fresh a taky Siesta. Chtěli jsme ještě jednou poděkovat taky vám, kteří jste 1. máj trávili s námi. My jsme byli dokonce hned na několika akcích, začalo to už v dopoledních a ranních hodinách na Slezsko-Ostravském hradě na srazu veteránů, kde byly teda nádherné kousky a taky naše živé vysílání. Pak jsme stihli navštívit Den otevřených dveří Vítkovic v Dolní oblasti. Bylo vás tam taky hodně, včetně dětí, což je super a z toho jsme se těšili a radovali. No a pak se ještě přesouval náš vysílací tým na otevření nové osmičky ve Frýdku Místku, což bude další nádherný areál pro různé akce všeho možného druhu. Tak jsme rádi, že jsme se mohli vidět a jsme rádi, že už je tady zase taková ta sezóna, kdy se budeme hodně potkávat. Ať už třeba na Majalesu tento týden, nebo v neděli u Holubu na Čeladné na branči a na dalších akcích. Buďte s námi, za chvíli se podíváme na naše oblíbené zápasnické okénko a ještě předtím třeba Post Malone nebo Takata.
1: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
5: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
6: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
7: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
6: Kontaktujte pulari.cz.
8: Siesta.

0: Na Fresh je teď taky skvělý Harry Styles a Aperture, posloucháte Siestu a teď to bude zase o sportu.
1: Fresh Sport!
0: Ano, malé zápasnické okénko na Fresh Radio je opět tady. Ostravský zápas. Níci opět potvrdili, že patří k evropské špičce, protože borci z oddílu Sokol Moravská Ostrava doslova ovládli mezinárodní Grand Prix v Chomutově. I když do bojů vyslali jen 4 zápasníky, domů se všichni vracejí z medailí na krku. Stříbro vybojovali Radovan Schneider s Bekou Nigmasem, bronz pak přidali Karel Čech a Ondra Charvát. No a za tímhle úspěchem stojí nejenom talent, ale samozřejmě i skvělá práce trenéru Tomáše Březného a reprezentačního kouče Daniela Havlíka. A taky bimba. Tak pozor, špičkový zápas můžete vidět i vy na vlastní oči u nás v Ostravě. V sobotu 6. června, tohle datum si dejte do kalendářů, se v Ostravar aréně uskuteční prestižní turnaj mládeže Ostravský Heitzmann. Pokud máte chuť, tak určitě přijďte podpořit naše naděje přímo do kotle. Bude to rozhodně stát za to a my se těšíme. A samozřejmě mě našim zápasníkům držíme palce. Siesta.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžo labůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociálních sítích hotelu.
2: Zve Fresh Radio!
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
7: Jako teď?
6: Ne, na Poes Festu.
7: Jo vlastně, náš oblíbený Poes Fest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
6: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
7: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
8: Je to tak, to my si dáme na zoba.
9: Poes Fest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
10: Fresh Radio. Fresh Radio.
11: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Share the House, tak další pecku máme za sebou. Purple Disco Machine, toho jsme si užili v Ostravě, dáme samozřejmě Substitution. Určitě zvládnu i siesta, no a kdyby náhodou, tak určitě pište, co nového v dopravě. Dobrou zprávou je, že oprava mostu, která blokovala Místeckou, respektive ta část opravy, která blokovala průjezd Místeckou a způsobovala ty odpolední kolony, už by měla být ready, takže vlastně v rámci toho už je Místecká bez zúžení, ale uvidíme ještě odpoledne, jak to bude, takže mapujte, pište, kdybyste náhodou třeba jeli někdy nedávno, před chvilkou, tak nám dejte vědět. A určitě k tomu můžete využít nejenom WhatsApp, ale taky naši prešáckou aplikaci, kde můžete přímo do chatu psát cokoliv, jakékoliv vzkazy a další věci. A my se na to vždycky tady ve studiu koukneme. Tak díky moc, posílám Purple Disco Machine a za chvíli aktuální doprava. Máme za 7 minut 13 hodin.
1: Siesta s Romanem Pastorkem.

0: posloucháš Fresh Radio.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Letní rande, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. Doprava. Doprava.
8: Ještě kontrola aktuální dopravy, ale máme dobré zprávy, protože zřejmě možná i po tom prodlouženém víkendu jsou všichni za volantem vyklidnění. Teď aktuálně není hlášená žádná dopravní komplikace ani dopravní nehoda. Možná víte něco, co nevíme my, tak klidně napište 77337136, jinak ale hezkou jízdu.
9: Doprava?
7: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
5: Siesta.

0: se nám sešly dvě holky šikovné, Sabrina Carpenter, no a spolu s ní nikdo jiný než samotná Madonna. Je to mimochodem první single z 15. alba americké Madony, respektive teď to trošku pletu, protože ten první single se jmenuje I Feel So Free a tahle věc je vlastně jako oficiálně vydaná novinka, která je pokračováním alba z roku 2005 Confession on Dance Floor a opět je to spolupráce Madony s britským DJem, producentem Stuartem Pricem. Ten dělal mimochodem i to první album před mnoha lety, tak jsme na to zvědaví, ale tahle věc se povedla, jmenuje se Bring Your Love a jak jsem říkal, Madonna si tam střihla tuhle věc se Sabinou Carpenter. Tak uvidíme, jak na to zareagují hitparády. Za mě je hodně povedený kousek, tak se těším na pokračování a na celé album. Pharrell Williams, Happy, taky Topic, anebo Lady Gaga, myslím, že jste v dobrých rukou. Buďte fresh!
1: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Tupac a Becky G, Sorry Papi. No a květen to už je tradičně měsíc hokejových fanoušků, protože se nám blíží mistrovství světa, které bude ve Švýcarsku. Startuje se 15.5. Naši budou hrát proti Dánsku ve 20 hodin 20 minut. Tak už se jako těšíme, trošku komplikovanější to bude teď s aktuální soupiskou. Víme o tom, že někteří hráči mají omluvenky ze zdravotních důvodů. Taky se teď spekuluje, jak to bude s Davidem Pastrňákem, který taky říkal, že potřebuje trošku po náročné sezóně lehce odpočívat a teď samozřejmě má doma nový přírůstek a jedno s druhým, tak budeme sledovat, kdo bude nakonec v těch řadách a bude to určitě zásadní. No, Radim Rulík má před sebou poslední to trenérské vystoupení na vrcholném šampionátu s českou reprezentací, tak věřím, že se bude i on chtít ukázat, ale samozřejmě bude záležet taky na tom, kteří hráči budou k dispozici. No, sledujeme to, už aby to bylo. Věřím, že i vy jste velkými fanoušky a tak budeme doufat, že to letos klapne.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poesfestu.
3: Jo, vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to
4: my si dáme na zlobák. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
5: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte polary.cz.
10: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
11: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
12: Siesta.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžo labůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a pouká

Výborní 21 Pilots a Drug Pad u nás na Freshi. Teď je sezóna svateb a tak si asi každý z vás užije nějakou svatbu, na které se objeví třeba v rámci letošního roku. Většinou je součástí taky příjezd nevěsty, často jsou to méně tradiční vozidla, někdo přijede na kočáru, někdo třeba na traktoru. V podobném duchu se odehrála jedna svatba na jihu Brazílie, kdy Brazilec, zřejmě bagrista, přivezl svoji vyvolenou na bagru. Zajímavé je, že nevěsta s tím souhlasila, protože nevěsta většinou je celkem citlivá na své svatební šaty, ale asi byla ležíce bagru vyčištěná, všechno dobře dopadlo. No a tak na fotkách romanticky nevěsta, ležíce a za ní bagr a v bagru ženich. Možná je to inspirace, pokud máte kámoše, který vlastní podobné vozidlo, tak to může být docela příjemné zpestření vaší.

0: Wilkinson a Dirty Love na Freshi. Dneska je pondělí, tak připomínám ještě pořád sejdeme se na Freshi. Dva matadoři z oboru vystupování, moderování, HR marketingu, Radek Erben a taky Jirka, který bude spolu s ním, a taky zajímavý host, což je důležité, tak si to dejte mezi 16. a 17. No a ani dnes nesmí chybět rychlá rota, takže Marek s Michaelou, vaše odpolední parta a dvojka, která vás bude bavit po 14. Za chvíli ještě aktuální doprava. Kdybyste na něco narazili, tak budeme rádi, když nám napíšete, jinak je zatím relativně klid.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
6: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pojďme se podívat aktuálně na to, jak to vypadá na našich cestách. Máme tady dvě dopravní nehody. Jedna se týká Frýdku Místku, ulice Beskydské, kde zhruba před půl hodinou bouralo osobní a nákladní auto. Je tam překážka na vozovce, takže tam ještě určitě stále jděte opatrně. A pak je tady další nehoda na dálnici D1 ve směru na Brno. Je to na úrovni Hladkých Životic a je to nehoda, která se bude nějakou dobu řešit, protože tam havarovalo nákladní auto a teď je tam i překážka ve směru na Brno. Tak i s tím počítejte, mějte ale jinak hezkou jízdu a užijte si taky naši odpolední dvojku. Rychlá rota na Freši už za chvíli.
1: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: nezažila. Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poesfestu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
4: Je to tak, to my si dáme na zlobák.
5: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
6: Oslavit výročí svatby stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Doprava.
10: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
11: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: naši miláčci, nebojte se. My jsme tady. Mikaela a...
1: Marek, hezké, ničím a nikým nerušené odpoledne na Freši. S rychlou rotou.

0: No, tak já si myslím, že jsme měli hodně sexy začátek. Myslím, že jsme to tak krásně naladili, že to bude takové erotické vysílání odpolední. Úplně. Každopádně, ale my už máme pondělí 4. května, je prostě tady Marek a Mikaela, teď to nejede, už to jede. A já bych vám chtěla říct, že i tento týden bude velmi pozitivní, jelikož protože nýbrž je opět pátek volno, takže je zkrácený týden.
1: Ano,
0: oh yeah.
1: Zkrácený týden určitě je. Já jsem chtěl říct jenom, že Mikaela tady přišla do studia. Už má na sobě kraťasy, ty opálené nohy. Ona má tolik svalstva na sobě, že vypadá, jak kdyby chrápala ve fitku. A teď ještě si napatle na sebe nějakou voňavku a smrdí jak stará...
0: No tak, ale ta voní. Neříkej, že ti to nevoní. Minule jsem se nenavoněla.
1: Je to hrozné, to je prostě strašné.
0: Víš co?
1: Voníš. Fresh Radio.

0: Navždy mladý, to přesný. By každý chtěl.
1: No a ty jsi zrovna jednou říkal, že ani ne.
0: No jasně, že ne.
1: No, tak ale tohle byl David Guetta, feat Alphaville a Ava Max.
0: Jasně.
1: No a my se teďka pojďme pobavit, tak jak je naším dobrým zvykem, jaký byl náš víkend, ale ještě než začneš, milý Marečku, a já se tě zeptám, mě zajímá, jaký byl tam vlastně státní svátek, ten pátek 1.5.
0: Asi pravděpodobně se nechci teď bavit o tom státním svátku, to si necháme na později, ale
1: jo,
0: já bych teď si chtěl pobavit.
1: Utneš,
0: ano,
1: jo?
0: Já tě takhle utnu, protože já bych se chtěl pobavit o neděli, kdy jsem po 7,5 možná 8 hodinách na nohou, co jsem dělal 24.12. jsem dělal v neděli.
1: Počkej, jestli jsi to pochopila? Ne, to jsem teďka vůbec nepochopila.
0: Dobře, dělal jsem ryby, vařil jsem rybí polévku a dělal jsem bramborový salát a kapra.
1: Marku,
0: ano.
1: Je květen.
0: No však to je v pořádku, říkám, že jsem v neděli dělal 24.12. bez dárečku.
1: No to bylo dost podstatné, jestli jsi rozdával i dárečky nebo nějaké dostal,
0: ne,
1: ale
0: ne.
1: Jakože já si myslím, že ty jsi sám o sobě dáreček, tak to nebylo víc potřeba.
0: No tak když myslíš, tak myslíš, no.
1: To vím.
0: Co s tebou?
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v 8.

0: Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
4: Nenastartoval si svoji káru? Tak pospíchej do Allstaru. Při nákupu řekni Fresh, super cenu dostaneš. Allstar Trading, specialista nejen na startéry, alternátory a autobaterie. Prodejna se širokým výběrem na Kremlínské ulici nedaleko Makra. www.autoelektrika.cz. Vše pro vašeho plechového miláčka.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
7: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
2: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Máme tady další týden a máme tady pro vás další výzvu, opět zase čtyřdenní, protože v pátek se nevysílá tady ze studia. No a tentokrát hrajeme o 2000 korun do restaurace Palouk, která je zhruba naproti hornické polikliniky, a máme pro vás zákeřnou otázku.
2: Naprosto zákeřnou. Já se vás ptám, je pravda nebo lež, že Marek dneska měl na oběd rybí polévku?
1: WhatsApp 77 337 136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
4: Ty Míšo, co je to ten brunch?
5: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
4: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubů Všeladné. V neděli 10. května.
5: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyd pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
4: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
5: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukáš

0: Pravda nebo lež?
1: Perfektní. Víte co? My vám to neřekneme. A nebo řekneme jim to?
2: Tak počkej, ty jsi to vymyslel, tu otázku, tak bys jim to možná mohl vysvětlit, jak to
1: dobře.
2: Teda je.
1: Já jsem vás schválně zmátl tím, že jsem vlastně celý ten oběd vařil v neděli a je pravda, že i dnes jsem měl na oběd rybí polévku. Hmm. Máme tam nějakého, kdo to uhádl?
2: No máme tady pár takových týpků a máme tady dokonce i nějaké hlasovky, tak počkej, já to pustím.
3: No, není to pravda, dělal to včera v neděli, čau. No,
1: otázka nezněla, kdy jsem to dělal, ale zdali jsem to měl dnes na oběd.
2: Potom tady, ahoj, pokud ti nestěhl včera, tak mu dneska zbyla.
1: Přesně.
2: Takže dobrá logická úvaha. Ano, měl, no potom tady mám ještě jednu hlasovku, takovou počkej.
4: Čaute, za mě je to pravda, měl i bramborový salát a řízek.
2: Mm-hmm. Ne, vlastně kapra, mm-hmm. Ano, takže byl to kapr. Byl to kapr,
1: úžasně, třeboňský kapr.
2: A tak ne jako všichni se trefili, ale byli takoví, kteří to i dobře odhadli.
1: Ale já jsem rád, jako, že jsem dokázal ty lidi zmást při pondělku, kdy mají být všichni na startování, pohotoví, víš, takový.
2: No já si právě myslím, že to si možná ty, ale většina v pondělí tak pohotových teda není. Každopádně dneska tedy Tomáš, který taky napsal, že to je pravda, koncové číslo 394.
1: Zařazujeme do tabulky a samozřejmě ještě připomínáme, že hrajeme o 2000 korun do restaurace Palouk. Gratulujeme.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: z naší strany pro dnešek rozdány. Nicméně my tady máme vtip jeden. Představ si, dneska mám já vtip. Tedy jako on není úplně jako ode mě ten vtip, ale náš posluchač nám tady napsal vtip. Tak já můžu jít do toho?
1: Pojď.
0: Chtěl jsem doma sex. Řekla ano, ale jen na indický způsob. A já, blbec, se zeptal, jak to je. A ona prý, že no necháme to na Indy.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: Doprava. Doprava.
1: Jak už jsme říkali v minulé hodince, pozor si dávejte na D1, 329. kilometr ve směru na Brno. Tam je nehoda nákladního automobilu, tudíž průjezd se zvýšenou opatrností. Jinak to vypadá dobře a tudíž doufujeme, že to taky vydrží.
2: Doprava.
0: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
9: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
10: Jako teď?
9: Ne, na Poesfestu.
10: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
9: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
10: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
11: Je to tak, to my si dáme na zoba.
12: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
13: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
14: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
13: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
15: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Další hodinka našeho odpoledního vysílání, tohle byla Taylor Swift a Levandulová.
1: No kecej.
0: No tak Lavender Haze. Marek a Michaela, to jsme my dva, kteří vás teďka ještě budeme bavit hodinku, protože je pondělí, máme to přece jenom o tu hodinku zkrácené, potom totiž nastupují naši fešáci a matadoři Radek s Jirkou. Marečku, pojďme se
1: teďka... se na freši, ano.
0: Sejdeme se na freši. Pojďme teďka se dostat, prosím, k tomu prvnímu pátý. Tam bylo tolik akcí, no, tolik akcí, já chápu.
1: Hele, všechno to začalo tím, že každý prvního pátý spal Bůh ví do kolika. A jenom Urbanec a ještě jeden nejmenovaný pán vstával před 6 hodinou ranní, jo? Abychom se sešli na tom hradě, navezli tam brouky, postavili bránu a čekali na příjezd těch úžasných veteránů. A já myslím, jako, že bylo to opravdu pecka, protože začali jezdit i borci z Polska a těch aut tam tentokrát bylo tolik, že fakt bylo na co koukat. A za mě teda asi nejmenší auto, které tam bylo, tak byla polská zastava. Myslím si, že to je teda polské auto. A věřte tomu, že kdyby byl ještě jeden klon Urbance, tak my se tam dva vedle sebe do toho auta nevlezeme.
0: Dobře, ale Marka a Michaela bys tam vešli.
1: Já myslím, že určitě.
0: A, to musíme příště vyzkoušet.
1: Dobře.

0: Já mám vždycky takovou radost, když ti naši posluchači s náma vysílají. Oni jsou někdy rychlejší než chat GPT
1: ale
0: a celý vyhledávač.
1: Ale to není ani o chatu GPT, to je hlavně o tom upřesnění a prostě dodání správných informací a udání je na pravou míru, jo. Protože já jsem tady mystifikoval lidi, že jsem si myslel, že zastáva je polské auto a přitom to není polské auto, měl jenom polskou SPZ-ku. No, takže zastáva byla srbská automobilka s továrnou ve středním Srbsku ve městě Kraguljevac, ležícím zhruba 140 km jihovýchodně od metropole Bělehradu. Tak moc krát děkujeme tomu člověku. Bohužel tady nemá ani jméno, koncové číslo 944. Díky moc za upřesnění.
0: Víš co, je to super, že se dozvíme vlastně ty informace jako od nich, od posluchačů a že chtějí prostě víc s náma v kontaktu. Já jsem z toho vždycky nadšená.
1: A ty

0: Zradíš, co byl víkend tvůj?
1: No počkej. Já se potřebuju nejprve dostat z těch veteránů do Vítkovic.
0: Ano.
1: Protože tam jste taky byli a potom jste ještě pokračovali dokonce do Frýdku.
0: No tak do Frýdku už všichni ne, samozřejmě jsme to přemístili do těch Vítkovic, jeli jsme tam trošičku, někteří jeli dřív, někteří jeli později a my jsme si dali do navigace prostě ten cíl, kde jsme měli to sdílení živé polohy, jo, Honzy Pernického, a co udělala navigace, navedla nás tam z druhé strany, tam nás na té bráně poslali do háje, takže jsme se vrátili asi 2 kilometry zpátky a museli jsme jet úplně přes jinou bránu. Ale jako jinak bylo to super, lidi spousta, nálada byla výborná, měli tam dokonce i nějaký kyslíkový stan, že si mohla do hlavy navalit trošičku více kyslíků.
1: Byl jako, si to osvěžení.
0: Ne, děkuji, nechci. A jako super, jo, papání, všechno, nějaké párky se tam grilovaly a nějaké bagety. Fakt to bylo výborné. No.
1: Byl to velmi nabitý pátek, můžete se podělit s náma i vy o váš pátek. No a já jsem ho měla poněkud klidnější, a to ti řeknu potom.
0: Dobře.
2: Majáles Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
3: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
4: Kontaktujte polary.cz.
5: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
8: Fresh.
10: Alexander, girl, I know what you like.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Tak konečně už nám řekneš, co jsi dělala taky o víkendu ty, nebo na nás prdíš?
1: No si to představ, já jsem ti teďka zrovna chtěla říct, že mi tady píše náš Judr Mudr Pudr,
0: no
1: Fudr, či jak on to ještě má, já už ani nevím.
0: On má snad všechny tituly známé v České republice.
1: Je to tak, že jsem prej chyběla v těch Vítkovicích, tak já se hluboce omlouvám, mrzí mě to, že jsem nemohla tam být osobně, ale já jsem prostě potřebovala dostat tu pusu pod třešní, rozkvetlou, teda spíš odkvetlou už u nás, takže jsem byla na jednu stranu doma, kopkala jsem si v té zahrádce, mi to velmi uklidňuje a potom jsem hrála na svatbě, představte si to, ano, prvomájová svatba, krásná, venku, u vodníka, slámy, no čistá romantika.
0: No to nevydrží. To nevydrží, protože pranostika je naprosto jasná, svatby v květnu se rozvádějí jako první.
1: Pane,
0: v tomhle to jsem pesimista.
1: Neposlouchejte ho, jo?
2: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka? Fresh je všude.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubů v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyd pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázka

0: Marečku, mám tady vzkaz od Jiřinky pro tebe. Prý jsi umudrovaný, ale patří to k tobě. Vidíš to, tak ti tady vzkazuje Jiřinka.
1: Moc hezké, děkuji.
0: Marečku, víš, že se blíží Majáles Ostravské univerzity?
1: Ano,
0: 7. Už je to tento
1: čtvrtek.
0: Týden. Což je tento týden.
1: Sleduji počasí denodenně
0: a
1: obávám se, že to nebude úplně to, co bych čekal.
0: Asi to nebude takové, jak je to třeba dneska.
1: To by bylo to škoda. Jako bylo by dobré, kdyby to vyšlo, ale já tomu nevěřím. No.
0: No každopádně...
1: Ale pozor, vzhledem k tomu, že je extrémní sucho, jo, dávám důraz na slovo extrémní, že fakt potřebujeme vláhu, protože pomalu vysycháme a umíráme, tak ta vláha by mohla přijít, ale třeba až v pátek.
0: Já si taky myslím, že by to mohlo vydržet a trošku se to ještě o ten den posunout. Nicméně vás tam čeká naprostá bomba a špička zábavy, krom toho totiž, že my tam budeme, živě vysílat a můžete
1: jestli
0: si na nás sáhnout.
1: Jestli se nepletu, vysíláme živě už od 12 hodin, kdy za to sedne Turda a končíme v 7 večer, kdy Aleš končí Fresh Mix.
0: Je to tak, vstup je zdarma, tak jak to studenti vždycky mívají. No a můžete se těšit například na Poetiku, Maniaka, Soul Sane, Sotu, no, Olympionika, Krištofa Minárika a prostě krásnou nálož drum and bassů, parajících, klacku, topení, jak ty říkáš,
1: no,
0: a tak dále.
1: No jasně, no a na hlavní stage samozřejmě Mikaela, co by moderátorka, spolu s Honzou první, takže si dají takový double.
0: Jo.
1: Raně odpolední double.
0: 7.5. ve čtvrtek. Přijďte, protože v pátek je co?
1: Volno!
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: My dva se scházíme na Freshi v podstatě Music. Každý den, ale naši kluci jenom v pondělí.
1: Myslíš ty slavné kluky Jirku a Radka?
0: Myslím ty dva, kteří se sejdou na Freshi právě dneska už za malou chviličku.
1: Ano, já můžu prozradit i dnešního hosta a tím je Lucie Nováková. Jestli se nepletu, tak kluci se budou bavit o gastronomii.
0: Je to tak, to je tvoje oblíbené téma.
1: Ano, asi si něco málo poslechnu.
0: Jídlo, jídlo, jídlo a zase jenom jídlo. To je
1: ano,
0: náš Marek.
1: To jsem já.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Mám tady nahlášenou jednu dopravní nehodu a ta je u Lichnova, okres Nový Jičín, ale je to nehoda, kde jedou na místo záchranné složky, protože osobní automobil je převrácený na střeše. Tudíž tam pozor, naše Ostrava vypadá snad zatím dobře, kolony, tak to je jasnačka. Co nás teďka ještě čeká a nemine, Marečku?
1: Sejdeme se na Freši, pak hit paráda, no a samozřejmě my zítra opět po 14. hodině. Ahoj!
0: Určitě, budeš tady, jo?
1: Stavím se.
0: No, tak dobře, tak já se budu taky těšit. Tak čau.
2: Doprava.
3: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
3: Kontaktujte pulari.cz.
8: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: Fresh Radio.
9: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Když se řekne gastronomie, tak si většina z nás představí skvělé jídlo, plnou restauraci a spokojené hosty.
2: Málo kdo už ale vidí to, co se děje zatím. Tlak na náklady, lidi, energie a marže, která se často pohybuje na hraně přežití.
1: Dnešní rozhovor bude právě o té realitě, která není na první pohled vidět.
2: O tom, kolik skutečně stojí jedno jídlo a co všechno musí restaurace ustát, aby vůbec mohla fungovat.
1: Naším hostem je Lucie Nováková, která má za sebou více než 15 let v gastru a dnes vede vyhlášenou italskou restauraci Babety v Ostravě. Lucie, vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Lucie, ahoj.
3: Ahoj, Jirko.
2: Já mám velkou radost, že si dneska k nám do pořadu Sejdeme se na Freši dorazila, protože naše profesní cesta trvá už nějakých možná 15 let, že?
3: Je to už 16 let tady v České republice a vlastně 5 let jsem strávila v Anglii.
2: Krásně. No a o tom si dneska budeme povídat. Kdybych se zeptal, když se dneska řekne otevřu si restauraci, ono to vypadá jako sexy a jednoduchý biznis, co bys mi na to řekla?
3: No tak řekla bych ti určitě, že gastronom je skvělý biznis, dá se v tom najít určitě hodně, hodně pozitivních věcí, nejenom pro hosty, ale i pro tebe jako restaurátora. Ale často si taky vybírá velkou daň a může to být taky velmi nebezpečná past, nejen pro začátečníky, ale i pro třeba pokročilé a zkušené gastronomy, když zrovna netrefí tu správnou vlnu, anebo se dostanou do situací, kdy procesy, které probíhají v té restauraci, nejdou tak, jak mají, anebo jim úplně nerozumí. Často to můžou být i věci, které se stanou, aniž bychom je nějak ovlivnili. Jo, může to být i třeba zásah energií, nyní aktuálně ropy, anebo třeba i covidu a různých dalších omezení, které prostě my jako běžní smrtelníci neovlivníme.
1: No a Lucko, a co je ta první věc, která lidi v gastru překvapí, když do toho vstoupí? Jedna věc, dá se vypíchnout?
3: Určitě, já si myslím, že nejvíc překvapí to, co všechno musí umět, co se musí naučit, co všechno musí sledovat, ale hlavně taky, co musí ve svém osobním životě tomu obětovat. To je asi na tom to nejtěžší, vlastně musí nastavit veškeré mechanismy a hlavně kontroly v tom podniku, což bývá hrozně těžké.
2: Ty jsi řekla obětovat?
3: Obětovat, ano.
2: Co konkrétně?
3: Tak člověk, který je v restauraci, se hlavně musí naučit několik pracovních pozic. Jo, tím bych asi začala. Především musí být perfektní kuchař, musí znát veškerou vlastně agendu té kuchyně. Nejen administrativu, ale technologické procesy, musí umět nastavit normy, musí znát své dodavatele, musí znát vlastně systém HACCP, jo, všechno, všechny tyhle ty věci jsou důležité, proto ne, že by je restaurátor vykonával dnes a denně, ale když na to přijde, tak musí umět zastoupit nejenom kuchaře, jak paní uklízečku, slečnu servírku.
1: Holka pro všechno.
3: Ano,
2: je to komplexní.
3: Je to tak.
2: Je to komplexní. My když se dneska podíváme na ceny v restauracích, tak v takové té lepší, jako je ta vaše, se ceny pohybují, dejme tomu, 300 a více korun za porci, plus minus. Tak si někdo může říct, na tom přeci musí být 50, 60, 70% marže minimálně, protože doma bych to uvařil za 50 korun. Je to tak?
3: Jasně, je to takový zkreslený pohled toho zákazníka zvenku. Když se budeme bavit o tom, že vlastně zisk těchto restaurací, co vedeme my nebo které děláme, se pohybuje zhruba kolem 2 až 6% jakoby čistého zisku.
2: 2 až 6%?
3: Čistého zisku. Vlastně z toho obratu nebo z ceny toho jídla. Samozřejmě závislost 2 až 6% je velký rozdíl. Když se budeme bavit o restauraci, která má vlastně pomalý servis, to neznamená, že se servírky flákají, ale spíše se tomu hostovi věnují individuálně a více do hloubky, tak právě tyto restaurace narazí na to, že ten profit potom je kolem 2%, protože jeden z největších nákladů na restauraci jsou právě mzdy. A pokud mi servírka dneska obstará 2 nebo 3 stoly opravdu do detailů, tak samozřejmě těch servírek budu potřebovat více než třeba ve fast foodu, kde vlastně jsou to ruce, které vydávají objednávku.
1: To téma nás bude zajímat i za chvíli, protože o peníze jde v první řadě a Lucie Nováková nám nahodila udičku s tím, jak funguje marže třeba nejenom v restauraci Babety v Ostravě, ale obecně v gastru. A za chvilku budeme pokračovat.
0: Sejdeme se na Freši. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Ano.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Posloucháte vychucený díl pořadu Sejdeme se na Freši, protože dnešním hostem je Lucie Nováková ze společnosti Babety, z restaurace Babety. A my se bavíme o tom, že čistý zisk na jedné porci jídla je zhruba 2-6%. Tak si říkám, kde se to ztrácí?
2: Tak, když jsme se spolu, Jirko, tehdy bavili opravdu, kolik stojí tak jakoby jedno jídlo, tak já jsem tady vypsala vlastně jakoby skupiny těch největších nákladů, které se vlastně odečítají. Takže jako první největší náklad vlastně na tu cenu toho jídla jsou ty základní suroviny, ze kterých to jídlo uvaříme, což bývá 25-35%. Což je docela dost, když si to tak vezmeš. Samozřejmě něco jiného bude steak, něco jiného bude třeba pizza, ale zároveň vlastně do tady té kategorie ještě musíme zahrnout taky ztráty. Něco se nám ztratí z té kuchyně, něco se odepíše, protože kvalitativně už to není vhodné použít v kuchyni, nebo to prošlo, anebo jsou to určité slevy. Jo, na to taky pozor, slevy a různé akce, 1+1 a tak dále. Druhou největším nákladem, který odečítáme, jsou samozřejmě mzdy, což u restaurace s pomalým servisem může být až třeba 40%. Jo? Jenom takový příklad, počítala jsem kuchaře, takže kuchař tak nějak v průměru, co vím, že se tady pohybují mzdy, tak náklad vlastně té restaurace na jednoho kuchaře bývá třeba až 90 000 korun.
3: Platí to stále, že tady ty ceny za kuchaře jsou pořád nejvyšší, jednoznačně?
2: Jsou pořád a je to tak jako u jiných řemesel, když prostě těch lidí je tady málo, tak opravdu ta cena na trhu práce roste.
3: Někde jsme udělali chybu, myslím si, že vím, co budu dělat v příštím životě.
1: No ale na druhou stranu mě baví vařit.
3: No je to krásná práce, ale takhle, nejsou ti kuchaři už přeceňovaní a třeba neumí toho tolik? Jaký je teď pohled na kuchaře obecně?
2: No já bych vám řekla tak, že vás baví vařit, to je sice skvělé. Já každému, kdo ke mně přijde na pohovor.
1: Jedno za měsíc.
2: Na pohovor a těší se, že ho baví vařit, tak já mu řeknu, podívej, tak to vaření je posledních 10% z té práce a je to ta třešnička na dortu. Jo? 70% máme uklid, to si představte takový velký vánoční úklid, který se musí dělat každý večer. A potom máme 20% nějaké přípravy a nějaká

0: administrativa a potom těch posledních 10% je za odměnu, když to všechno dobře zvládnete, tak si můžete i něco zavařit, po případě vzít si tu pinzetku a jakoby nachystat na ten talíř ty mikrobylinky.
1: Jo? Radku, my zůstaneme asi u toho mluvení, že?
2: Děkujeme za vysvětlení, Lucie, jsem zpátky na zemi. Je to ještě zajímavá věc, nebo je tady zajímavá věc, když se u vás zdraží to jídlo, tak všichni nadávají, no teď vy už za to chcete 330 korun a budete stát 350 třeba za konkrétní ty bídla. Co to reálně udělá s tím biznesem té dané restaurace? Je to pro vás trošičku vydechnutí, že nebudete ve ztrátě?
0: No, já si myslím, že ty náklady prostě v dnešní době je třeba opravdu sledovat a řídit, jo. My to teda děláme něco na denní, něco na týdenní bázi a měsíčně vlastně vyhodnotíme komplexně potom ten měsíc, ale proč třeba sledovat týdně? A v tom si myslím, že často dělají restaurátoři chybu, nebo restaurátoři, nebo i ti, co mají jakýkoliv gastropodnik, že nesledují, jo, denní tržby oproti třeba těm mzdám. Protože to je velmi důležité vědět, kolik mě stojí ti lidi na ten den. Pokud se neudělá požadovaný obrat, musím hned další dny na to reagovat. Za ten měsíc už může být hodně pozdě. Vemte si, že ty mzdy se pohybují měsíčně od, já nevím, 250 000 do 350 tisíc za ty zaměstnance. A tam, když opravdu uděláte, zaspíte prostě polovinu měsíce, tak ta ztráta může být obrovská pro ten podnik, velmi náročná finančně.
1: A to je možná potřeba zdůraznit, že těch 250 000, a to jsou jenom mzdy, skládáte z částek 200-300 korun na osobu.
0: Přesně tak.
1: Ty jsi několikrát otevřela téma pomalého servisu. Tuším, že je to nějaký trend nebo nějaký jako je to konkrétní terminus technicus?
0: Je to konkrétně terminus technicus. Tak jako máme fast food, tak máme i slow food. Jo, to znamená, k tomu je vlastně to jídlo, které se připravuje buď pomalu nebo rychle. A samozřejmě s tím jde ruku v ruce i ten servis. Jo, kdy je třeba něco vydat opravdu rychle, anebo naopak se tomu věnovat. Někdy máme třeba, když děláme degustace nebo degustační menu, tak vlastně chceme i nějaký výklad, chceme, aby ten číšník byl proškolený, aby se uměl vlastně vyjádřit ohledně toho, co ten kuchař servíruje na tom talíři, proč to servíruje, někdy je k tomu třeba i nějaký příběh zajímavý.
2: No, nás bude zajímat další věc, o čem třeba ani host nemá tušení, co všechno musí taková restaurace splňovat. To jsou ty různé papíry, zákonné normy a podobně. O tom se budeme s Lucí Novákovou z italské restaurace Babety v Ostravě bavit za okamžik.
3: Sejdeme se na Freši. Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
6: Jako teď?
5: Ne, na Poezfestu.
6: Jo vlastně, náš oblíbený Poezfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
5: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
6: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
7: Je to tak, to my si dáme na zábavu.
8: Poezfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz.
9: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Lucie, když si to teda všechno sečteme a podtrhneme, co všechno je součástí cenovky jídla?
2: Takže, jak už jsem říkala, základem jsou suroviny, potom jsou to náklady na zaměstnance, tudíž veškeré mzdy, dále samozřejmě nájem toho prostoru nebo té nemovitosti, kde podnikáme, a energie. Tady, když si to byly fixní náklady, dneska víme, že už je můžeme dát do variabilních, protože nám to lítá nahoru a dolů. Pak jsou to další ostatní náklady, to znamená pokladní systém, možná nějaký rezervační systém. Máme tady účetního, máme tady právníka, máme tady z BOZP odborníka, máme tady nějaký marketing, potom jsou tady mycí prostředky, obaly, prádlo, úklid, různý servis a opravy, teda pokud neovládáte elektřinu a instalatéra neumíte udělat sám, což je jedna z těch pozic dobrého gastronoma.
1: A správného hospodáře, správného, jak říká hospodáře, zákon.
2: Ano, pak tady máme nějaké odpisy a vybavení, to znamená sklo se rozbíjí, jsou tady talíře, nějaká kuchyňská technika, jo, to jsou všechno věci, které se používají denně a rádo se to kazí. Pak tady máme samozřejmě nějaké daně a poplatky, je tady OSA, je tady Intergram, je tady odvoz komunálního odpadu, je tady případně nějaká zahrádka nebo pronájem zahrádky, terminál, bankovní operace, živnostenské oprávnění, koncese, internet, revize hasicích přístrojů. No, je tam toho opravdu hodně.
3: Tak pokud budeme remcat, že jídlo je drahé, tak si to představím vždycky, tady tenhle ten soupis těch lidí a věcí, které rozhodují o ceně třeba produktu, který mám rád a který si chci dát.
1: Já si sebou vždycky vezmu ten seznam.
3: Jo, já si ho ofotím. No, ale teď ještě byrokracie, protože co všechno musí taková restaurace splňovat ze zákona, o čem běžný host nemá ani páru, Lucie.
2: Takže když chceme začít podnikat v gastronomii, měli bychom získat základní povolení. To je živnost, hostinské činnosti, potom vlastně nějakou koncesi, to je v případě vlastně prodeje lihovin a samozřejmě schválení toho provozu jako takového. Pak je tady velká kapitola a to je samozřejmě hygiena, protože veřejné stravování je opravdu sledováno velmi ostře. Takže máme tady nějaké sledování nějakých kritických bodů, skladování potravin, sledování těch procesů, které probíhají v kuchyni, jsou tu různé záznamy, administrativa a další kontroly, nejenom třeba z hygieny, ale taky z veterinární správy. Pak tady máme vlastně zaměstnance, takže pracovní smlouvy, kde probíhají lékařské prohlídky, už jsem zmiňovala BOZP, požární ochranu, jsou tam ty hasičáky a ty různé revize vlastně technických zařízení, elektrických technických zařízení. Pak samozřejmě daně a různé ekologické dopady, takže musíme mít třeba vyřešené tuky, jo, potom odvoz toho komunálního odpadu, to už jsem říkala.
1: Já když tě tak poslouchám, tak si říkám, co je tedy tím největším problémem nebo blokátorem pro tebe? Jsou to lidé, energie nebo byrokracie?
2: A když jsem nad tím přemýšlela, tak jednoznačně mi vyšli lidé a to si myslím, že s tím se potýkají všichni od dob covidu, kdy z gastronomie odešlo mnoho skvělých lidí a bohužel už se nevrátili. Dneska tady máme hodně mladých lidí, ale musím říct, že teda ta práce s nimi je jako jedna z nejnáročnějších vlastně v těch procesech v restauraci.
1: S mladými nebo s lidmi obecně?
2: Řekla bych, že s mladými lidmi, je to ještě o něco horší, nejenom proto, jakoby v jakém prostředí, moderním prostředí vyrůstají, tam opravdu jako cítíme, že ta soustředěnost je o dost horší a často tam chybí takový ten základní selský rozum a hlavně komunikace. Ta komunikace je hodně jakoby špatná v tom, že oni se bojí mluvit anebo neumí jakoby spisovnou češtinu třeba úplně použít. Jo? My, když někoho vezmeme, tak my se nebavíme o tom, tak pojďme, začneme si ukazovat, jak to tady u nás funguje, ale začneme probírat to, že nemůžeme zákazníkovi odpovědět jo, anebo naschle, ale bavíme se o ano a naschledanou a musíme jim vysvětlit proč, jakoby v čem je ten rozdíl, protože oni sami to necítí.
1: Opravdu tohle se dneska řeší v práci.
2: Jo,
3: Ale já mám pocit, že tohle to rozhoduje o úspěchu či neúspěchu kterékoliv restauraci, protože to je ten první kontakt.
2: Je to tak.
3: A já občas si říkám, nechci dávat na první dojem, ale někdy bohužel musím odejít, protože ten člověk mě totálně znechutí sedět v dobré restauraci.
2: Je to hrozně těžké, protože když já někoho nabírám, tak vlastně už se dívám dopředu, jestli má předpoklady vůbec jakoby pro tu gastronomii i skrze tuhle tu komunikaci, protože jako naučit se nosit pivo, nosit 2-3 talíře si myslím, že je jednodušší, než naučit se správně komunikovat, tak jak ta restaurace potřebuje. A často to trvá několik hodin, než my vyškolíme vlastně toho zaměstnance, aby vůbec se naučil s tím hostem komunikovat na jakési společenské úrovni. A další věc, třeba všímat si věcí, jo, to mladí lidé jsou často jakby zamyšlení, mají prostě svůj svět a často je musím jakoby přivádět zpátky do toho prostředí té práce, jo, takže prostě opravdu jim ukazovat, vrať se k tomu stolu, podívej se, co ještě můžeš odnést, co tam ještě chybí, udělal si to, jo, a tak dál. Takže to si myslím, že vyškolení toho hotového zaměstnance, aby byl vlastně k vašim představám a k představám toho zákazníka a zvládl tuhle tu obsluhu a ten servis, tak je to hrozně těžké. Navíc mladí lidé nemají takovou výdrž, takže když mi takový člověk po měsíci, kdy já ho konečně vyškolím a dám mu tu medaili, jako absolvoval skvěle, tak on mi řekne, no ale mě už ta práce nebaví, jo, já už budu končit.
1: Popisuje fungování gastrobiznisu Lucie Nováková z restaurace Babety.
0: Sejdeme se na Freši.

0: song. Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Dnes se bavíme o gastronomii. Lucie Nováková z restaurace Babety, která je v Ostravě, nás zasvěcuje do tajů restauratérství a už jsme se teda hodně začali divit a možná, že i v tomhleto bloku se budeme divit, protože nás zajímá, a Lucie, to je první otázka, když je to takhle tvrdý biznis a ne úplně lehký, proč to vlastně děláte?
2: To je opravdu správná otázka. Já si myslím, že kdysi v tom roce 2006, když jsem vlastně poprvé v Anglii se dostala do restaurace, která fungovala na bázi dobré organizace a jakoby správného systému, tak to je to, co mě uchvátilo, že vlastně něco takového jako restaurace může mít prvky tvrdého biznisu, tabulek a správného vedení. Něco takového jsem chtěla vytvořit a dneska je to vlastně, co mě tam pořád drží, asi nějaké vlastní uspokojení. Je to určitě velký zdroj dopaminu, i když je ta práce hodně pod tlakem, tak mě baví překonávání různých překážek. Já sama sebe označuju za krizového manažera, to znamená, já se připravuju už na to, co bude, a když ta krize potom jde, tak jsem hrozně šťastná, když už mám na to řešení někde v šuplíku nachystané. Takže to jsou moje osobní vlastně takové vnitřní motivace, jak správně prostě vyřešit a jak rychle se rozhodovat.
3: No, mimochodem, viděla jsi dokument s Gordonem Ramsayem na Netflixu, kde popisuje otevírání té jeho největší restaurace?
2: Samozřejmě.
3: Co na to říkáš?
2: No, je to samozřejmě velká věc otvírat takovou restauraci a je super, že on má za sebou hrozně velký tým různých investorů a vlastně může se trošku více rozjet než já. My jsme rodinná restaurace. Ale mě hlavně na tom baví jakoby ta tvůrčí stránka té věci, jo. Já jako jsem nejšťastnější, když můžu vlastně chystat nové menu, vybírat talíře, přemýšlet nad platingem, anebo potom i vlastně to, co budeme dělat v sezóně. Ráda taky cestuju, já většinou všechny svoje dovolené trávím v Itálii, hlavně protože mě baví vlastně zkoumat ty určité regiony a potom přinést to hostům tady do Ostravy na talíř, nebo aspoň vyzkoušet, jestli se třeba tahle položka bude líbit, nebo ne.
3: Ale přeci jen byly nějaké momenty, kdy jsi si řekla, tohle už nedává jakýkoliv smysl v tom pokračovat?
2: To určitě byly. Já mám jakoby v hlavě dva. Takové první byl samozřejmě COVID, který byl hodně náročný. Musím říct, že ten první jarní, ten se nám povedl jakoby skvěle, protože jsme byli připraveni a hned vlastně, když se uzavřeli restaurace, tak jsme měli nachystaný ten plán z toho šuplíku. Ale potom ten podzimní byl trošku horší, protože lidé už nechodili tolik ven, nebo po té zimě se nechtěli tolik procházet. Takže podzim byl horší a nebýt jakoby dotací, které jsme dostali od státu, nějakou tady tu podporu, tak bychom to asi nepřežili. Máme velmi vysoký nájem. A druhý takový moment, my jsme v roce 2022 otevřeli restauraci v Ostravě Porubě, restauraci Meditera, kterou jsme chtěli jakoby zákazníkům přiblížit víc středomořské kuchyně, kde se nám teda vedlo se nám dobře, ale bohužel zrovna přišla druhá taková nešťastná událost a to je energetická krize. To znamená, já si pamatuju, že zálohy, které mi tehdy nastavili vlastně jenom na elektřinu, byly 37 tisíc, jakoby měsíční záloha, což bylo hodně a i co se týče třeba tepla, tak které bylo rozpočítáváno podle metrů čtverečních, což bych chtěla upozornit, že je hrozně důležitá věc v tom podnikání na začátku, tak vlastně tam byly hrozně, hrozně velké nastavené ty zálohy těch energií, které bohužel se nepodařilo překonat v této době. Takže jsme z části dotovali z Babety, ale bohužel jsme usoudili po roce, když jsem se podívala na ty čísla, že to prostě nedává smysl. Takže jsme ten projekt ukončili.
1: Abychom končili optimisticky naše povídání, tak co se týká nějakého vymazleného meníčka, co tam teď je, na co jste, Lucie, pyšná? Protože já jsem u vás nedávno byl a my jsme si všichni pochutnali a přiznám se, že jsem nečekal, že to bude tak dobré, ale bylo to velmi dobré. Takže co je tam teď aktuálně u vás k máně a na co jste třeba pyšní? Jestli to jsou domácí limonády nebo nějaké speciální maso? Co tam máte?
2: A víte, co mě hrozně těší? Když potkám lidi v restauraci, kteří mi říkají, já si vás pamatuju, my jsme k vám chodili už tehdy v roce 2010-2011 do Pellegrina, do restaurace, která vlastně předcházela Babety. A když se dívám na reporty prodaných položek, tak mi jasně vyskakují takové ty evergreeny, které my tam opravdu máme od roku 2010. Takže my už je 16 let stále máme na menu a tam bych mohla vypíchnout jen naše skvělá italská rajčatová polévka s domácíma grisinama. Potom tam máme pizzu Trentino.
1: To jsme měli.
2: A samozřejmě nemůžu vynechat těstoviny Casareccia Pollo Picante, která je prostě náš bestseller. Tam můžu říct, že teda Rose Harrisu, ze které je dělaná tahle ta pikantní omáčka, tak tu vyrábím já.
3: Hezky. A já si myslím, že se na to pamatuju před těmi 15 lety, že?
2: Je to tak.
3: Takže mě se zbíhají sliny.
1: Já končím, protože se jdu najíst.
3: Jdeme do Babety.
1: Jdeme.
3: Možná na závěr, kde vás můžeme najít?
2: Takže já jsem vlastně v polovině února si našla takovou novou vášeň. Otevřeli jsme v Ostravě Vítkovicích vlastně takové maličké bistro, je to pouze na obědy, jmenuje se to Cafe Industrial, kde teda vařím já, protože jsem potřebovala si udělat další zápich a chtěla jsem vyzkoušet jakoby tradiční českou kuchyni, ze kterou nemám až tak velké zkušenosti. Samozřejmě s použití tady těch zahraničních technologií a nebo kuchaři mi říkají, rajská se opravdu nedělá na červeném víně. Takže teďkom vlastně zkouším tady tu českou kuchyni a jako vypadá to dobře, ty reakce jsou velmi, velmi dobré a těch lidí přibývá víc a víc. Takže já jsem se vrhla do kuchyně, do manuální práce. Někdy mám pocit, že si do té kuchyně přijdu odpočinout od těch všech papírů a od těch všech tabulek, od těch všech čísel. Takže opravdu pro mě zavřít se v kuchyni, pustit si hudbu a soustředit se pouze na tu chuť a na konzistenci těch omáček, tak opravdu musím říct, že i práce může být někdy odpočinkem.
3: Krásná pozvánka.
1: Moc pěkná. Lucie Nováková, restaurace Babety v Ostravě, ta je na nábřeží, kousek od doku. Ano. Můžeme říct, ať by se lidi zorientovali, tak kdo chce navštíví, no a samozřejmě i další věci, o kterých jste mluvila. Tak dobrou chuť, ať se daří a pevné nervy nejenom v podnikání.
3: A kdo ví, třeba v Babety naviděno.
2: Naviděnou.
0: Sejdeme se na Freši. Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
4: V neděli 17. května se uvidíme v Golf Parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
5: Majále z Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
0: Nenastartoval si svoji káru? Tak pospíchej do Allstaru. Při nákupu řekni Fresh, super cenu dostaneš. Allstar Trading, specialista nejen na startéry, alternátory a autobaterie. Prodejna se širokým výběrem na Kremlínské ulici nedaleko Makra. www.autoelektrika.cz. Vše pro vašeho plechového miláčka.
6: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
10: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubů Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociálních sítích hotelu.
2: Zve Fresh Radio!
3: Fresh Radio.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
4: Jako teď?
3: Ne, na Poesfestu.
4: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
3: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
4: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
5: Je to tak, to my si dáme na zobák.
2: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
7: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.

0: za uplynulý týden. A to u vás provází, jako vždycky, moje maličkost David Dale a naproti Ondra Turda.
1: Ano, já mám dneska takový trošku jakoby utlumenější odpoledne, tak nečekejte žádné šílené...
0: joky?
1: No, joky možná, jo, ale že by tady byl nějaký jako výstřik energie do toho, to asi opravdu ne dneska. Hold, to je možná ta kombinace toho, jak přišlo to, že jo, no, vlastně byla zima a je rovnou léto, když to tak vezmu, že no, to jaro jako zase tak trošku jako...
0: Ano, víkend před náma se povedl, jak co se týče počasí, tak samozřejmě další maraton, co se týče akciček, že jo, a to má ten malý důsledek tady na Ondru.
1: Malý. 20 Somber Potential, to je track, kterým dneska hit parádu otvíráme. Samozřejmě, jestli posloucháte v neděli reprízu, tak 10. květen můžete třeba trávit i tak, že třeba jenom koukáte a posloucháte. Taky varianta.

0: Ondro, myslím, že tohle byl takový jako pozvolný, ale skvělý start.
1: Naprostá pohodinda, jak je takové to moderní slovíčko.
0: Pohodinda.
1: Somber potential. Vždycky, když vidím sombra, tak si vzpomenu na toho legendárního

0: českého herce Somra.
1: Somra?
0: Jo, nevím, Josef, proč možná Josef. Josef, no. To byl takový ten legendární herec druhé poloviny 20. století a odehrál toho asi hodně. Ale tohle je úplně jiný příběh a jak si sám říkal, taková prostě klidová věc, já jsem to nazval pohodindou. Prostě... Jak ty jsi taky, ty jsi měl o víkendu třeba pohodindu, nebo ne?
1: No tak v kontrastu toho, co jsi měl ty, tak jsem se absolutně nehýbal, jo, ale samozřejmě víkend byl krásný a tak mě to muselo vyhnat s dětmi ven na všechny aktivity, navštívil jsem takové to zoo, kde se ale postavičky nehýbou.
0: Žbluník, Dinopark Žbluník, myslíš? Ale oni s námi dělají. Já doufám, že i letos budeme soutěžit o nějaké vstupy tam, tak nechme se překvapit, je to otázka dní. Tak co tam bylo nového, zajímavého, nějaké nové postavičky?
1: No já jsem tam viděl minimálně dvě, ale děti mi říkali, že už to tam bylo loni.
0: Aha, jo, tak si to pamatuju líp,
1: já jsem jakoby spíš měl, jakoby se díval, jako, jak to vypadá s pivem a nabídkou oproti loňsku.
0: Nealkoholickým doufám.
1: No samozřejmě, tak jsem tam musel přijít autem a to je vždycky tí problém. Všechno je čepované, ty nealko sladké, ale ten čepovaný bír, ten bírel jako klasický, to se jen tak neví.
0: Ne, jo. Prý to
1: údajně nikdo nepije, když to náhodou je naražené. No. Tak musí vždycky zít plechovku. No.
0: Tak by to mohli dělat jinak, že jo? Čepovat ten obyčejný a flaknu do toho trochu šťávy a mají to vyřešeno. No? Tak jako, co už, já nevím, já mám výhodu, já ty hořké věci prostě nemusím, nechutnají mi, takže...
1: Hele, já, mě taky úplně ne, ale je to opravdu nejlepší kombinace na to, abys neměl zase žízeň. To pomelo grep, to potom jenom liješ.
0: Jasně, jo, rozumím. Víš co, navrhuju to, že si dáme 19 a potom se mrkneme, jaký víkend prožili ti, kteří byli ve společnosti Fresh Radio. A na té 19 je Joel Corey, Ra a track, který se jmenuje...
1: A pozor!
0: Devotion!
1: Devotion, ano.
0: Teď to známe.
1: To mi něco říká. No. Místo 19!

0: Já myslím, že adept na letní hitovku, protože to samozřejmě už hitovka byla.
1: To už byla hitovka několikrát, tolikrát ohraná, že...
0: Dostalo to zvuk roku 2026 a třeba ti, co to neznali, tak to teď objeví, že to je zase pecka.
1: I wanna give you devotion. Sweetest emotion, ta nejsladší emoce. Jaká je pro tebe nejsladší emoce?
0: Nejsladší emoce? Cukr, člověče.
1: No teď jsem chtěl říct, že když si dám pořádně to točenou kopečkovou, na to si nechám posypat, ale já takhle nejím. Jo,
0: jsem zrovna měl o víkendu, ale točenou.
1: Ta představa, ta točená na to posypaný ten čokoládový posyp a ještě to zapiješ kolou, tak to musí být sweetest emotion.
0: A někdo ti říká, hele, točenou, když točenou, tak jedině tu hořkou, že jo? A jsme zase u toho, co jakoby nepiješ.
1: Hořkou, jo tak, jo, ne, vůbec.
0: No, ale ne, jako, já nejsem jakoby, jako, opravdu, jak jsme se k tomu nakousli zpátky, tak já nejsem jako vyloženě pivař, já dám 4, pak už mi to nechutná vůbec.
1: Jako za den, jo?
0: No, jako tak prakticky, jo, ale je to opravdu,
1: no, to není
0: ono,
1: málo, jako.
0: Ono je to opravdu, jako opravdu se toho nejlím napiješ, tak malou vodu koupíš, víš za kolik, pivo, za stejnou částku 3x tolik, no.
1: Ale hele, důležité je, že si to umíš jako zdůvodnit.
0: Ne, musíš to, ekonomicky, spočítat to musíš.
1: Jde ti to výhodně, výborně.
0: Výhodně, jako, výborně.
1: Jde ti to výborně, jako když se u toho pítí, tak jiný problém má Drákula od Tame Impaly, ten má rád úplně jinou
0: sladkou
1: tekutinu.
0: Sladkou.
1: Já nevím si, jako krev je sladká.
0: Tak pokud ten dotyčný předtím měl zákuseček?
1: Hlavně červená, no.

0: Tahle skladba už tady s námi je nějakou tu dobu, nějakou tu chvíli v hitparádě Extáze Music Chart. Teď se zase do té top 20 vrátila, ale mě vždycky baví, když něco nasadíme, je to nové a říkáme si tady, jestli se to uchytí, ano, ne, možná. No a pak se stane to, že odběhne nějaký ten čas a začínáš to slýchávat z tamtoho koutu, z onohlého rohu a podobných míst a je to taková ta věc, která se stane prostě světovým hitem. Troufám si odhadnout, že Drákula od Tame Impala tam patří mezi tyhle ty tracky.
1: Ondro, určitě, přesný příklad, jak si říkal, mě původně se tenhle track ale vůbec nelíbil. No, teď už jsem si prostě na něj zvykl.
0: Jo, zvykl, je to fajn na poslech. Za mě se vším všude propracovaná záležitost. Ještě se dovolím vrátit tedy zpátky k tomu uplynulému víkendu, který ty si strávil s dinosaurem a pivem.
1: Já jsem měl pivečko jenom jedno.
0: Jasně, tak můžu to trošku rozmáznout. Ale tady na Freshi jsme jako to rozjeli ve velkém stylu, jak už to tak jako ve zvyku umýváme, kdy na 1. května, že jo, na ten svátek lásky zamilovaný, že jo.
1: Lásky čas.
0: Jsme odstartovali brzo ráno se všemi veterány z té zahájení veteránské sezony. Ostatně taky minulý týden jsme tady měli hosta. Bylo to super, bylo tam zase opět několik strojů, které spatřili po reinkarnaci, by se dalo říct, světlo světa a znovu se brázdí po českých luzích a hájí. Možná nejenom po českých, bylo tam taky spousta i vystavovatelů z zahraničí. Pak jsme přijeli do Vítkovic, akciové společnosti, která měla den otevřených dveří. Byli jsme na jednom ze stanovišť.
1: Ano.
0: A mě překvapilo, kolik lidí zaujalo vlastně tohleto vystavování téhleté společnosti akciové, která je legendární a to fakt bylo to super, bylo to
1: tak
0: boží.
1: Já věřím, protože já jako kluk jsem chodil do železáren, to bylo prakticky vždycky na 1. máje možno, kdysi dávno, už prostě snad 25, možná to 30 let spíš zpátky. A vždycky to bylo zajímavé, jak tam ta vysoká pec se otevřela a viděl jsem i nějaké videa právě teď z víkendu, že i tam se dostali lidé, viděli ten lis a otáčelo se tam to kuje, takže kulo se tam to železo.
0: Já vůbec nevím, co myslíš, jo takhle, jako, jo takhle.
1: Kuje se, ne, se tomu říká.
0: No, nevím, to je úplně jedno, ale tam to bylo jako super, no a to finále velké sobotní bylo v Hlídku Místku, kde vlastně někdy od března hrajeme taky jako poměrně dost dobře, tedy hlavně na dabu v té digitální podobě a samozřejmě jako v rámci aplikace internetu už dlouhodobě, ale máme to pokrytí těmi pozemskými vysílači a byli jsme přizváni na slavnostní otevření areálu Nová osmička, což je takový, jako já nevím, jak to popsat, jako super zábavně, kulturně, sportovní areál, vnitřní, vnější a mají ho pod taktovkou ti, kteří spolupracují s Beats for Love, nebo jsou produkcí Beats for Love a musím říct, že ta otvíračka se hodně povedla. Jsem až překvapen, co se tam dalo vykřesat za půl roku práce a jak říkám, nemohli jsme se to nechat ujít, byli jsme u toho, prostě jsme jezdili křížem krážem, potom sobota, ta byla taky taková pracovní, koncertní a v neděli jako, jsme zase jako pracovali na našich strojích, které projížděly všechny víkendové atrakce, aby zase mohli jako další týden jezdit.
1: Takže jste jim museli jakoby namazat klouby.
0: Namazat klouby, dát jim nějaký ten, nějakou tu pilulku.
1: Dobít baterku.
0: Dobít baterku a pak jsme si mohli říct, že to je celé takové beautiful.
1: Jo, ty myslíš jako stejně jako má aktuální single Anima společně s Joji.
0: No. Beautiful, aktuálně 17. pozice, teď paradě Extáze, Music Chart.
2: Místo

0: Nevím, jak ty, Dejle, jestli to vnímáš, ale zatím máme tak krásně rozvržené ty tracky, že začaly úplně pomaličku a postupně lehounce, ale jako velmi lehounce, přibývají ne ani možná na tempo, ale na dynamice, bych řekl, nebo na té jako živelnosti těch jednotlivých tracků. Anima, Beautiful, za mě super vokálek, taky jsem se u toho zasnil, zavřel na chvilku oči, když to už se mi dneska jednou povedlo, aniž bych chtěl. Tak stává se i v lepších rodinách. No,
1: Anima má nějaký jakoby extrémní teď tour s nějakou úplně mega projekcí a hraje ze dvou pultů někde ve vzduchu, jsem viděl nějaké videa, no to už vypadalo to zajímavě.
0: Musíš to umět udělat zajímavé v dnešní době a přijít s něčím originálním v době technického pokroku. Není úplně jednoduché, ale zase na druhou stranu těch možností máš spoustu, jo? Že jako zaujmout není jednoduché, aby to vypadalo jinak, ale na druhou stranu máš k tomu spoustu prostředků, teď jenom mít ten tým, který to dá s tebou dokupy a uděláš z toho přesně takovou show. A třeba úplně jako jednoduše zaujmout v té technické době, já nevím, na mě jako na chlapa stále funguje jedna věc, že jo, jaro, když si představím nějakou sympatickou, usměvavou slečnu, která kolem toho projde prostě v takových bokovkách, riflích, jo, hodí tím zadečkem zleva doprava. Sice je to oldschoolové, ale na mě to pořád funguje. Co si myslíš ty? Jako?
1: Počkej, jak oldschoolové? To je aktuálně máme v hitparádě song, který nese jméno bokovky.
0: Low Rise Jeans.
1: No, jako
0: je. A je od Demi Lovato. A jenom říkám, že jako by to mohl brát někdo sexisticky. Ne, mně se to prostě líbí. K tomu jaru to patří. A asi právě proto i tenhle ten okamžik vyšel ten track a jsme jedni z prvních, kteří ho hrajou. Tak si ho užívejte. Já si jdu zavřít oči a představu si to rifle. No. Místo

0: Blížíme se k 15. místu hitparády Extáze Music Chart a vůbec je to před náma jako takové vtipné, když si to jako převedeš na jednu činnost, tak máme před sebou Kato. Když bys tam dal ještě jednoka, tak je to Kakáto. Potom máme Ikona Pup, ta je na 14, tam je Rituál. Kdybys tam dal místo RŘ, tak zase jsme u něčeho podobného, ale my tak rozhodně neumožňujeme.
1: Ne. Podle mě tě to vůbec nenapadlo.
0: Vůbec ne.
1: Nicméně, když se dívám na 15. místo, tak zase návrat, comeback, a to už je jakoby obrovský, ale jo, zase se objevil.
0: Hele, pojď, nahodíme ten výraz, jo.
2: Místo 15.
0: A jdeme na to.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
5: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
4: Kontaktujte pulari.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Extáze Music Chart. Místo 14.

0: 14. ikona pop Daya a Ritual.
1: Ano, a před reklamní blokem byla na té, kolikátka to byla?
0: To bylo 14. No. No, to byl ten Kato.
1: Tam byl Kato a John a velice stará, dobrá věc, Turn the Light Off.
0: Ano, to jsme si dávali ten výraz, jak jsem říkal, a spustili jsme to. Když jsme u rituálu, máš nějaký třeba ranní rituál, nebo večerní, odpolední, nebo nějaký prostě pravidelný u něčeho?
1: Ale tak jestli je to rituál, tak ráno si jako samozřejmě vždycky odskočím. Proštuduju e-maily, rozliším ty reklamní nabídky, vymážu to, pám se, co tam je důležitýho. No a potom jako kafíčko možná může být rituál, že si jako určitě musím dát.
0: Ano.
1: Třeba do hodinky, co vstanu. Jinak se mnou potom není řeč, no a víc jako třeba, ne, jako nějaké předsportovní.
0: A víc jako třeba, ne.
1: nějaké předsportovní, že jsem slyšel, že nedávno, že nějaký slavný brankář třeba měl prostě dobrou sérii, nedostal branku, tak měl pořád stejný trenky.
0: Raději pojďme na místo 13. Nechci vědět, jak vypadali.
2: Místo 13.
0: Na druhou stranu už to chápu, jako ti útočníci tam nemohli ani doběhnout k té bráně, prostě si to muselo...
1: A tak jsou prostě různé tady ty hokejisti, zase třeba suspenzor, jako když se jim dá řím, prý ne, přeperou, nebo něco takového, taky jsem zase.
0: Se nepere, ne?
1: No,

0: Ani ti teď, Ondro, nevím, jestli jsme uvedli tenhle ten song na 13.
1: Na 13. No, Kaiga, Griffina, Kalida a Save My Love. A jestli ne, pak si ho zopakneme teďkom, že jo?
0: To byl on.
1: To byl on. A na 12. Na 12. budeme mít něco. Co se nám může zdát, že se opakuje. Echo.
0: Jo. Tak já jsem to řekl jako česky, jo. Ozvěna.
1: Ozvěna.
0: To bude asi dlouhý song.
1: Jo, to znáš, jak se volá, ne? To je Rakousko, Ousko, tak nějak to bylo. No to je jedno. The Chainsmokers, Oaks a Echo, tí jsou společně na 12. místě. Rychle na ně!
2: Místo 12.

0: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Majáles Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
3: Nenastartoval si svoji káru? Tak pospíchej do Allstaru. Při nákupu řekni Fresh, super cenu dostaneš. Allstar Trading, specialista nejen na startéry, alternátory a autobaterie. Prodejna se širokým výběrem na Kremlínské ulici, nedaleko Makra. www.autoelektrika.cz. Vše pro vašeho plechového miláčka. Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte polary.cz.
10: Místo 11. Extáze, extáze, music chart.

0: Praze Music Chart.
1: Vždycky, když slyším Risk It All, tak si fakt to ča-ča-ča u toho nemůžu odpustit. Bruno Mars, zajímavý track, že jo, co ty na to? Ta-da-da-da!
2: Jo, to je,
1: trumpetky.
2: To je prostě z toho kraje, odkud pochází, no, ten zvuk. Jo, takovou pohodičku, jakoby až k té, že až k té Kubě to tak jako, i když on jako je z Havaje, no, tak asi, ale...
1: Tak Havaje je zrovna na druhé straně,
2: než Kuba,
1: to je vlevo a to je vpravo.
2: Máš pravdu, ale teď, když tak jako nad tím přemýšlím, tak možná i trochu víc Kubu, než Havaj mi to evokovalo.
1: Ta-da-da-da.
2: Každopádně to pěkný počasí.
1: Na obě místa bych se rád podíval někdy,
2: no, to?
1: Jako asi tam bude teploučko, vodička, sluníčko, balíme to. Ne, tak to nebalíme, jako to bylo jenom for. Já už jsem chtěl jako letět někam, ale teď je drahé, že jo, letecké palivo, no tak...
2: No, je.
1: Člunem bychom tam pluli dlouho, to
2: věk, jako... Věk vůbec, to bude, no. Tak, no.
1: Ale bude to, prostě to bude dobrý. To bude dobrý, věřte tomu, nebudeme tady nějak jakoby stresit vůbec, tady tohleto téma tady ani nebudeme načínat. A dáme si novinku číslo 1 pro tento týden. Tam jsou slavní Baker Matt společně z Runny. I love life, jakože mám rád život. Já nevím, já taky. Co ty?
2: Asi jo, musíš prostě.
1: Je to taková našláplutá hauzíková podupávačka se všem všudy, z trumpetek jdeme k saxofonkům a podobným záležitostem. Já si tohleto užiju. Dejte si volume doprava, tohle je novinka!

0: takový ten výraz, který se používá často, řekl bych, že to je jakoby obklepaná fráze. Jako za starých časů. Ne, nemám ho rád, protože co jsou staré časy, že jo? To je relativní pojem, ale Baker Medrany a I Love Life je prostě šálek mé kávy. To zní lépe, že jo?
1: Mělo to šťávu.
0: Mělo to šťávičku.
1: Letní takovou.
0: Tohle nebyla pohodinda, tohle byla normálně šlapár na zelí.
1: Piňa koláda.
0: Piňa koláda je výborná. Já to piju jako bez toho hořkého, já tam nepotřebuji. Já si dávám jenom tu mňam, mňam, mňam.
1: Ty to hořké nemáš rád, jo. Si říkal.
0: No tak jasně, když si objednávám, když si u té Kuby, Kuba Libre, tak já tu Kubu tam jako nedám. Já si dávám jenom to Libre, no.
1: No a piňa koláda obsahuje co? Tam vidím, piňa, kola, da. Co to je?
0: Da.
1: Takže bez da.
0: Kola tam fakt.
1: Takže ty jako máš piňa kolu.
0: Ne, já mám, no.
1: Já jako úplně nevím, co obsahuje, mohl bych se podívat, piňa koláda, ale určitě to je něco strašně sladkého.
0: Já slyším, že tam je ananas, kokos
1: a taky,
0: že jo, ten nějaký ten bílý, že jo, ten potvorstvo rum, ne, co?
1: Alkohol,
0: co tam, nebo tak, vodka tam je, já teď nevím.
1: Ale tak je to žluté, hodně.
0: No tak to je logicky, že jo, když to je ananas.
1: To je z toho ananasu.
0: Tady se poznají profíci.
1: Piňa je co, ananas?
0: No jistě,
1: aha.
0: No tak to nevěděl, ne?
1: Nevěděl jsem, no.
0: Piňa. No tak co tam je teda dál, no, čti?
1: Recept, jo, tak počkej. Recept. Jednoduchý koktejl z rumu, kokosového mléka,
0: no,
1: nebo smetany a ananasu.
0: No,
1: tak to potom ale frčíš, jako.
0: Jedeš bomby. A stejně tak jede bomby Madonna se Sabrinou Carpenter s trackem Bring Your Love, protože to je fresh track číslo 2 pro tento týden. A strašně se teď jako špekuloval o tom, jak ta Madonna s tou Sabrinou to dali dokupy, že ona si ji vždycky brala jako vzor. A tak dále, a tak dále.

0: something I want to talk about.
1: Extáze Music Chart.
2: To byla druhá novinka pro tento týden a do třetice všeho dobrého i zlého.
3: Dobré to bylo,
2: more, love you more, rudimental, to je třetí
1: Extáze
2: novinka.
1: Extáze Music Chart, novinka.
2: No. Co se směješ?
3: No, nic.
2: Jdeme na třetí novinku, rudimental, love you more.
3: Tak jo,
2: sypej to tam. No Madoně to jde prostě, jako...
3: Ne, jako skvělá věc, ale musím říct, že Sabrina hezčí.
2: Tak je taky o něco mladší, že jo? No.
3: Asi jo.
2: Bych chtěl říct, že jako nemá tolik toho za sebou, no.

0: budou v Ostravě, budou tady v následujícím měsíci. Rudimental budou na tom druhém Majálesu, na tom, co bude v Dolních Vítkovicích. Ovšem, my budeme tento týden mediálně podporovat ten Majáles ostravské, ten studentský, jestli se to dá takhle jakoby rozčlenit a rozdělit, který bude na kampusu v centru.
1: Já se přiznám, jelikož jsem jako na vysokou školu nedošel. No. A nevím, jestli vůbec za mě nějaké majálesy tady byly.
0: Ale byly.
1: Mám tam nějaký zmatek, no. Jeden majáles, druhý majáles, třetí majáles, pražský majáles, brněnský majáles.
0: Tak pražský je v Praze, brněnský Brně.
1: Já to chápu.
0: Jako, Hradecký je v Hradci, plzeňský v Plzni a ostravský.
1: Dává to smysl, no. Ale prostě, já nevím. Já jsem myslel, že to vždycky pořádá jako by ty školy.
0: No, tak jako může, nemusí, hele, jako

0: záleží, proti guštu žádný disputát, Rudimental, Love You More, ty jsou tedy jako třetí novinka. Ovšem chtěl jsem říci, že ve čtvrtek my se uvidíme živě s naším studiem právě na Majálesu Ostravské univerzity.
1: Takže
0: na se těšíme.
1: Takže slibujeme, že tam budou živí moderátoři. To znamená živě.
0: Jestli vás tady všechno nepozabijím, tak budete živí. A chtěl jsem jako se tak připrosit, aby to počasíčko jako tady hlásí úplně Mordory a nevím co všechno, zimu a tak dále. Ale říkají, že jako západní část republiky, že snad tady by to jako nemuselo. Tak držme si palce.
1: A to je pátek, ne?
0: Ne, čtvrtek.
1: Čtvrtek.
0: No den před svátkem státním. No tak...
1: Zrovna pátek už má být dobrý, ne?
0: Jo, tak věřme.
1: Věřme, že to se jako zpozdí, nebo to zatočí.
0: No, tak zatočí s námi určitě taky MK Clementine Douglas s trackem Come Find Me. A nám se to tempo kolem té desítky hodně líbí. Místo!

0: Wow, come find me, přijď a najdi mě. Ty už jsi mi našel, můj milý kolego, dejle.
1: Ale musím říct, že ten MK to jako pálí pořádně, jakoby.
0: MK se toho vůbec nebojí, tenhle ten track nás tady doprovází už taky nějakou tu chvíli a pořád nás, alespoň nás dva, neustále baví. A teď je na devíce jakoby zase takové seskupení více projektů, třeba DOD, Poppy Bez Komp a taky Sony Fodera.
1: Který jakoby si myslím, že s MK jsou jako hodně blízko. Co se týče jako stylu.
0: Co se týče stylu, jo, protože jako on je jeden je Brit a druhý je Amerik, že jo.
1: No.
0: Nebo produkuje minimálně jako pod americkou produkcí. To jsem si naprosto jistý, protože to vidím jako v tom kódu skladby, že Great Britain je MK a Sony Fodera to má jako US, jako United States, jo.
1: Tady. No tak jako to asi tím, že má tam jakoby
0: toho
1: ty,
0: DOD, jo.
1: Ano, DODho a tak dále, ale no. Já si trošku myslím, jo, Australan.
0: Australan, no, tak jako, Fodera, kde jinde to má vyprodukovat, že jo, v Austrálii by to bylo vzhůru nohama, jako.

0: Ondro, tak teď jsem si pošlapoval oběma nohama. To jsi viděl, ne? Jak se musíš tak kouřit trošku složitější? Jo, jakoby...
1: No, viděl jsem, že se tady vlníš, jak kdyby se ti chtělo na záchod nebo něco takového.
0: No, zkusí poklepávat oběma najednou, no.
1: Z toho se stane houpání z poklepávání. No,
0: takový, to, jsi, jako, takový, byl jsem takový rozhoupaný. Dobrý sonka, koho máme na osmičce? Podívej se.
1: Na osmičce máme dnes již jednou zmiňovanou Sabrinu Carpenter, která byla v tracku ve featuringu s Madonou v té novince a teď má takovou domácí tour, house tour, tak se pojmenoval její novinkový track, který právě teď startuje a myslím si, že i ta inspirace právě tou Madonou jde v tomhletom tracku trošku slyšet. Já nevím, já si pořád připadám jak Like a Virgin, jak začínal v originále. Byly podobné zvuky let 80.

0: Extáze Music Chart.
1: No ale krátké to bylo, Ondro.
2: 2 minutky 36 vteřin house tour. Já bych si vždycky jako spíše představil tour. Jako horse tour, jakože na koníkovi.
1: Jako horst.
2: Ne, horse, horse kůň. Protože i takhle vlastně my takovou horse tour tady za necelou půl hodinku už mít budeme.
1: No vlastně jo,
2: DJ Horse, alias Roman Chměl.
1: Dneska je čtvrtek a ty nevím, jestli je líchý nebo sudý.
2: Dneska je čtvrtek, co jsi to řekl?
1: Ježí, dneska je čtvrtek, já jsem úplně... Vidíš to?
2: Dneska je čtvrtého, si chtěl říct.
1: Čtvrtého pondělí a já už se těším na čtvrtek samozřejmě. No, ale...
2: na ten majález, že jo? Samozřejmě.
1: No.
2: Dneska je čtvrtek. Tyhle, ty už si normálně přepracovali ve Simo. Tady je tedy Swims. Mr. Know It All, doslova, jako dneska je čtvrtek.
1: Další víkend, tak mám minimálně, bych měl mít úterý, že jo, protože...
2: Hele, zas bude další víkend, jako jo.
1: To podle mě bude pátek příště. Místo 7.

0: To, že to bude na šestém místě, takový ten nápoj, akorát bez topu.
1: Jo, ten je taky můj oblíbený. To mě když se jako obala mutili, že piju třeba šampaňské, ono to tak trošku
0: Ale není to hořké, není to hořké. Mluvíme to o něčem, co jeho první název tady neprozradíme, druhý je Topic. A společně s tím letím pitíčkem je tady Becky G a říká sorry fotře.
1: Papi, sorry papi.
2: Místo šesté.
0: Jak když myslíš, že papi bude jako táta? Že jako taky je ten jazyk jeden ještě takové to...
1: ještě uvidíme, v jakém jazyce oni zpívají, že?

chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
7: Jako teď?
6: Ne, na Poest Fest.
7: Jo, vlastně. Náš oblíbený Poest Fest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
6: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
7: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
8: Je to tak, to my si dáme na zobák.
9: Poest Fest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poest.cz.
10: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
12: Oslavit výročí svatby stylově?
13: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Místo páté!

0: Nevím, jak konkrétně o tebe, můj kolego Dejle, ale na mě Madonna působí tak, že se vrhla více se svým novým albem, nebo chystaným albem teda, k takové klubové duši hudební.
1: Ano, povídali jsme si o tom a musíme zjistit, kdo teď spolupracuje. Pravděpodobně asi, jestli nevíte, možná nějaká nová deska asi, ne? Bude.
0: No ještě, vím, že kdysi spolupracoval velmi hojně taky Calvin Harris s Madonou.
1: Ano.
0: Vymyslel spoustu melodií a to ještě nebylo jako tak, jako že se netlačili do té DJiny a potom se stal tím nejdražším. Postoupíme na čtyřku, tam je Alvaro Soler společně s ním Lavinia. A oni říkají to, co my budeme říkat za chvíli. A konkrétně...
1: Adios. Extáze Music Chart.

0: Už minule jsme to probírali, ano, byl to Enrique.
1: Extáze Music Chart.
2: Iglesias, pro pořádek.
0: A to původně, konkrétně místo čtvrté v novém kabátě Arvaro Soler, Lavinia Adios. A teď je na trojce první medailová pozice Adam Port, Luis Kainé Music a Pete.

0: Člověk by si řekl Kaine Music, jakože se nebude hrát, jakože stávka DJ, jakože Kaine Nicht. Jo, ale ono tak není. Adam Port, SG Lewis a Be The One. No, dneska jedničkou nebyli, byli trojkou, ale nám se tahle ta skladba tu se líbí. Ale na druhém místě.
1: Ano, a není problém, jako, ještě můžou být.
0: Můžou být, ano.
2: Místo druhé.
1: Už je to tady.
0: If It's Not Love, Zerb a Rita Ora. Mimochodem, takhle jako třeba 2 roky zpátky by rozhodně Rita Ora vůbec netušila, kdo to je Zerb. Troufám si říci.
1: Je to možné.
0: Vidíš to, přišel do mody Afro House, průkopník Zerb, nebo ten, který ho nejvíce proslavil, neříkejme, že průkopník. A je z toho duet.

0: Tahle ta spolupráce je za mě osobně mimořádně povedená. Co si myslíš ty, Dejla?
1: Tak jsou tam dva interpreti, kteří dělají jenom hitovky.
0: A kdyby mi někdo před dvěma lety řekl, nebo před rokem a půl, že se tihleti dva spojí, řekl bych, nesmysl. Vidíš to, takový hlásek jako koní pásek a talent na skvělý beat.

0: a do tohohle beatu se mi pomalu, ale ještě pro tento týden rozloučíme a uvedeme jedničku za uplynulých 7 dní, která hrála nejčastěji na Fresh Radio. Je to na tobě, můj kolego Dejle, jestli teda chceš.
1: Tak jo, tak máme to tady, máme tady jedničku a je tam Olivia Rodrigo a single jménem Drop
0: Dead. Tak zatím čau, za chvíli Roman Chmiela, pokud posloucháte v neděli, tak samozřejmě náš Martin a jeho mašinerie. Mějte se fajn.

0: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

příjemnou pohodu a relax za mikrofonem a mixážními pulty a také gramofony zvinely Roman Chmiel a.k.a. DJ Horse. Je tady groove číslo 134 živě z Fresh Rádia a také se skupení Fresh and Low. Originál song z roku 1998, takže hodně starý. V Repressu původně Guidance Recordings a nově Revax Germany a song s názvem Love Capsule Deluxe Sucks in Space Dub. Užívejte dobré muziky, house music. To je groove.

Absolutní premiéra, měsíc před vydáním digitálně, tohle je z vinylu. Promo zatím 20. výročí vydavatelství Rebirth, Itálie, Wallflower Manifest a Terence Parker Deep Detroit Groove Mix.

0: Jedna z desek, které doputovaly Express, abychom si je dnes mohli zahrát v Růvu. Digitálně vyšlo nedávno, konce dubna. To samé vinilo, ale nejde sehnat. Anané, It Looks Like Love. Anané a Christian Mantini, Warrior Dub. Na Nervous. Feels good.
1: Groove, live mix from turntables.

No jo, jako obvykle jsem se kochal a pak jsem nestíhal míchat a mohl jsem počkat ještě, protože bylo by to lepší. No nevadí. Ano, ne, It Looks Like Love, Tabix a další lahůdka. No to vypadá, že pomaličká věc, ale 127, trošku zpomalená. Klasici. FK, François Kevorkian a DFP, Dimitri from Paris. Steppers Revenge. Z dostavu Excursion na Rush Hour Store, James.

Stepper se Revenge, aktuální věc, vecíme se zpět o 20 let, i když zní to podobně. Kapelka Jaiva a Stars, a kdo jiný než Vegas Paul Elements of Life Mix na Giant Step Records z roku 2004.

před chvíličkou The Rurals, čili projekt Andy Kempna. Angličana, který dlouhodobě již ví Africe. Into Life, Glen Underground, KMA, Kismé Fusion Mix na Classics on Wax, na Pink, originál z roku 2011 a znovu vydaný, respektive na vinylu poprvé v letošním roce. To je Groove a další Blaze, Lovely Ones. Nevydaný mix, ale samozřejmě vydaný v limitované edici na japonském labelu Lifeline Records Japan 2022 and release mix Lovely Shelter Vocal Mix Blaze Lovely Ones. To vše na Fresh Radio. Živě z vinou.

Place Lovely Ones. A další lahutka. V téhle verzi si myslím One and Only. Francouzská dvojice Tom and Joyce. Pai Minha Tristeza. FK v akci. Jeho wave music a dub in western. Rok 2000.

Posloucháš Groove a přehoupli jsme se do druhé půlky, druhá hodinka. Velmi ceněný vinyl. Pár kusů je k prodeji, ale začíná někde na 40 eurech, možná více. Mr. V, Just Dance, Cosmic Ritual Dub na Vega Records z roku 2005. To je Groove. Živě z vinylu a Fridge Radio. Tady je Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse.

Jo, to sedlo. Tak mám radost. Jdeme na aktuální věci opět, takže tady Francouz Guillaume Jumbel. Nový anglický label Supremus Recordings a track s názvem People. Guillaume Classics Part 1.

0: y vamos todos arriba.
1: Kiom a teď je neskutečný rozdíl mezi masteringy. Americký label Plastic People Recordings a Belgičanka Paka G, čili Rebecca Freitas, Mama Lava. G stands for Groove EP, one only.

Non-stop house music, posloucháš Groove z vinylu, před chviličkou jízda Too Late Groove a 97 Ride Club Mix s Librem EPčka na Mate ze Španělska a teď americký label Doug Gomez samozřejmě v akci a jeho More Campbell Recordings a Baby Powda Ted Peterson edit na 6 Dallas 2 Take Groove.

0: Live mix from Turntables.
1: Před chvíličkou Doug Gomez a Baby Poda, Ted Patterson Abbott ze Street Last 2 a teď absolutní premiéra a nový label z Itálie Naturno Music. A Simon Paul, čili Ital Simone Zamparini. Inner Space. Inner Space EPčka. Posloucháš Groove a Fresh Radio za mixážním pultem a gramofony Roman Chmiel.

Sebane Zamparini, až se dívím, jsem to spočítal tam ty takty. A teď partička ze Švýcarska, Alma Negra. Where is the love? Z free EPčka na Tonics. Z Belgie, respektive z Berlína, to je německý label. Alma Negra.

Přátelé, jdeme do finále. 19. v kruhu číslo 134, Ben Hickson, americký label NDATL Music a taping z Vision EP. Bylo to fajn a zase za 14 dnů v premiéře a každý týden ve prýzách se budu těšit. Hezký zbytek večera, Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse.

gravity is, right? That force that keeps our two feet.

Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook. Fresh Radio.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nadělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu. Nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociální...

0: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
5: Kolik čardáš, za kolik čardáš, kolik...

0: MBčko.
1: Hej, ty, kdo tohle?
2: To jsou nějaký gáče.
1: Jdi se podívat.
2: Ukáž.
3: Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
4: Ovamaro.
3: Ovamaro.
1: On je náš.
3: Však on je náš, more.
1: Ten je náš.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Třinecku 106.5 FM.
1: Já jsem fentanyl míchaný z DMT, rozený vrah a PIMP, po městě dvoustovkou v AMG, respekt je vždycky jen vzá.

Flash! Old School na Fresh Radio!

0: pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu And Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
2: Jako teď?
1: Ne, na Poez Festu.
2: Jo vlastně, náš oblíbený Poez Fest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
1: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
2: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
3: Je to tak, to my si dáme na zoba.
1: Poez Fest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz.
4: Majáles Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu. Nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociální

Noha má hlava, je v oblacích kapsy naplněný sírem. Nevidím vás, designer brýle, oči mám červený, bude to designer weedem. Prodal mi to asi designer dealer, každý den cítím se jak na mý bídej. Přišem o týly, more po každý, když píšu do beatu. Musíš si proto jít a nečekat, než to přijde.

Obličej celý roztek, lej. Nezajímaj mě tý hadry, spíš more, jakej se člověk. První kolo beru na sebe, druhý už bude na tobě.

Gabána. Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce Gabbana.

0: pod jazyk, nebo nechat rozpustit v jakékoliv tekutině a vypít. Nemějte strach, zahojte veškeré zábrany a otevřete svou mysl. Uvidíme se znovu na druhé straně.
1: Fresh Night. Posloucháš Fresh Night.

0: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
1: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poes Festu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poes Fest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
4: si dáme na zábavu. Poes Fest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku.

nejlepší old school, který znáš.

0: Pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu And Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Mňama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Night.
1: Na svoje věci fokus, žádná možnost, jenom posun, sežeru to jako korpus, tělo, mysl, duch, rovnováha, to je bonus, a tak jsem to cítil.